0: hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: On air.
1: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci by se dnes měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Diskutovat budou i nad zvýšením plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a na zpřísnění trestů zatýrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Petřínská lanovka se dnes po přibližně dvouleté rekonstrukci vrátí do provozu. Nové vozy vyjedou v 7 hodin z Újezdu a Petřína. Poté budou jezdit zhruba v 10-minutových intervalech až do 22.15. Kvůli modernizaci byla mimo provoz od roku 2024. No a v roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedený wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, zahájí soutěž pro 8 nejlepších týmů v Šenčenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. A teď pojďme do našeho regionu.
8: V neděli se bude v Otrokovicích na Baťově konat tradiční Michalská pouť. Kvůli tomu dojde k omezení MHD. Od 5 ráno do 20.30 nebudou linky 2, 55, 56 a 57 obsluhovat standardní trasou zastávku Společenský dům. Ke klasickým číslům uvedených spojů přibude písmeno X a povedou po třídě Tomáše Bati mimo tradiční zastávku Společenský dům. Dnes nás čeká polojasná až oblačná obloha. Místy i za prší. Teploty naměříme mezi 13 až 17 stupně Celsia.
9: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.

0: Vysílání šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Vysílání
1: šampionů. Hezké ránko, úterý 6 hodin 2 minuty.
2: Krásný dobrý ráno.
1: Krásný dobrý ráno, my tady jsme od toho, abychom vás probrali. Je teda pravda, že musíme nejdřív probrat trošku sebe, takže kávička, slečno asistentko.
2: No, to víš, že jo.
1: To víš, že jo. Tak jednu kávičku tam pošleme, můžete se přidat, no a co pošleme vám do uší, Pitbull Christina Aguera.
2: Jo, takhle, ta je taky fajn.
1: Hele, začínáme, hezké ráno.

0: Christina Aguilera. Feel this moment. 6 hodin, 6 minut posloucháte Hit Radio. S vámi Michala Jasmin, krásné ránko. A já mám story z víkendu, úplně jsem na to včera zapomněl, já jsem to chtěl probrat a úplně prostě jsme...
1: Chápu, no. Bylo pondělí.
0: Já byl na akci, lidi, prosím vás, to končilo a přišel za mnou asi ve 2 ráno borec se skleničkou v ruce a bylo takové jako trošku na ledě a říká, hele, ty jsi z toho rádia, viď? Já říkám, no jsem, a on, no a kdy vysíláš? Říkám, no ráno od 6 do 9, tak se ptal a to je nebezpečný se mě zeptat na rádiu, protože to si ten člověk podepíše ortel, jo. A říká, jak to dlouho děláš? Říkám, 10 let a na ránu jsme skoro rok a on. Takže ty myslíš jako říct, že se prostě 10 let snažíš o to, abys vstával jako 6 ráno. A já na něj hledím a říkám.
1: Hledím, z jakého se století.
0: Koukám a říkám. Vlastně, on má vlastně pravdu, že všichni lidi v rádiu se snaží o to, aby vstávali prostě v 5 nebo o 4:30 ráno, tak mě napadlo, krásným oslým úzkem se dostáváme k vám samozřejmě, protože za chvíli začíná minuta šampionu, na kolikátou vstáváte do práce, respektive v kolik vám teda ta práce začíná, u nás je to naprosto jasný, 6.
1: 6, ale já vstávám ve 4:20 a ty vstáváš v 5, to je trošku nefér.
0: Není 4:20 čas hulit? To máš skválně ten budík. Takže já stávám v 5, ale začínáme prostě v 6. V 6 hodin to tady celý se rozjede, začínáme, tak nás zajímá, vy kdo nás posloucháte, v kolik teda začíná práce vám, jestli to máte na celou hodinu, jestli to máte na čtvrt, nebo jestli třeba začínáte, jak to vyjde?
1: Číslo k nám 777-937-777, dejte nám to vědět, protože začíná minuta šampionů a chceme po vás kromě toho, jak se jmenujete,
0: Odkud jste a od kolika pracujete. Tak, číslo vám bylo řečeno, to víte, připomeneme ještě jednou 777-937-777, teď hity, tohle je Shakira a Zoo, hezké ráno.

0: celou zoologickou. Svek vám poslali, tohle je Shakira, Zoo, Hit Radio, 6 hodin a 11 minut, krásné ránko. Bavili jsme se tady o tom, na kolikátou chodíme do práce, u nás je to docela jasný, v 6 hodin to tady začíná, ale jsme tady tak v kolik? V 5.45. Ty.
1: Jak do? Já většinou 5.30 dneska.
0: Já většinou tak 5.56. Tak a ptali jsme se vás, začíná minuta šampionu, jak se jmenujete, odkud jste a od kolika hodin pracujete a vy jste začali psát i v kolik stáváte. To nevadí. Máme to komplet. Tak minuta začíná právě teď.
1: Zuzka Klášterec vstává ve 4, začíná 4.47, je řidičkou autobusu a končí až v 6 večer.
0: Lucka Rychnov nad Kněžnou, práce od 6, vstávačka ve 4.05.
1: Leona Lunchcrown vstává jako Jasmin 4.20 a dělá od kolika chce.
0: To je bomba. Lenka Bílý Potok vstává před 5, každé ráno nás poslouchá a do práce jezdí v 8.
1: Tom Medlovice vstává ve 4.30, do práce na 6 a jede 12.
0: Lenka Jičínsko vstává ve 3, začíná v 5.30.
1: Budějovice Aknel začíná od 7 ráno, přemlouvá se vstávat v 5.45. Mm-hmm.
0: Petr Skoky, co? Dolní Újezd, vstávám 4.45 a začínám v 6.
1: Adéla Kravaře pracuje od 4.25 a vstává ve 3.25.
0: Markéta ze Slavkova u Brna začíná v 6, ale může přijít do 7.30.
1: Těch zpráv přišlo strašně moc, jo. Vy jste se dneska hodně chtěli pochlubit, za což vám děkujem, protože jich byla hromada. Stihli jsme za těch 60 sekund aspoň nějaký.
0: Víc se mi vždycky mrzí, Jasmin, že my prostě nestíháme. Nestíhám přečíst všechny ty zprávy a nás to mrzí. Tak vás může potěšit, dost jste se neslyšel, že my si to tady čteme aspoň takhle pro sebe. A pro vás, a hlavně teda pro Emu, to tady píšou, nevím, Michal Hruza, jo, to se jmenuje ten song takhle. Tak hezké ráno, zítra, a v 6 hodin 12 minut. Teď už.

0: vám hraje úterní Hit Radio, snídaně šampionů v 6 hodin 19 minut, hezké ráno. S vámi Michal, taky Jasmin, no a hlavně tady jste vy, hezké ráno.
1: Musím říct, že to uteklo jako voda a dneska se s něčím loučíme. Máme poslední den léta. Zítra nám oficiálně začíná podzim a mě by strašně zajímalo, jak vy všichni to máte, protože mně přijde, že každý kolem mě mluví o tom, že ještě není připravený na ten podzim. Přitom já už doma jedu kakao, župánky, zachumlaná pod těma dekama a strašně se na to pochmurný počasí už těším, protože mi bylo letos fakt velký horko.
0: Tak k tomu mám dvě věci. Ty jsi řekla kakao, tak já jsem se teda včera extrémně spál pusu o horký kakao, takže mě pálí jazyk teďka, ale to je jedno, řešíme tady léto, jo. Tak je teda spíš přišlo, že se neloučíme letem, ale že už je regulárně zima, protože moje mi včera čistila obličej. Já jsem teda čekal, že si toho všimneš, nevšimla, no nevadí, jo, to je v klidu. A ležím u toho na gauči a měli jsme otevřený dveře na balkon. A ono docela foukalo včera. Hele, a do mě ti se dala taková zima a já jsem nemohl rozmrznout, jo. Já jsem myslel, že na mě něco leze, říkám, ty, tak já budu asi nemocnej, co tady ta Jasmin bude dělat teďka. Jo, myslel jsem hlavně na tebe.
1: Bude mít klid prostě už.
0: No. Ale já jsem měl něco vyzvednout autem a teďka. Já jsem se na to těšil, topení naplno, sedečka na trojku a já jsem normálně jel, já měl v autě jak v sauně, ale normálně jsem se prohřál, jo, já jsem rozmrz, takže jako jestli teda dneska končí léto, tak u mě už skončilo dávno.
1: Tak takhle moc vážný mi to zatím nepřišlo, ale je fakt, že včera už jsem si taky řekla, ty brděl, už je celkem jako zima.
0: A to píte?
1: Vy jo?
0: No jasně.
1: Pane bože.
0: No jasně. Hele, já si myslím, že jsem chytil něco od Davida. Našeho zprávaře tady.
1: No tak to je perfektní.
0: Protože David, jenom asi tušíte, o čem mluvím, pokud ne, tak David je extrémně zimobřivej a David tady vždycky přes zimu topí na asi 40 stupňů, jo?
1: No tak doteďka jsme na něj byli dva, že jo? Že...
0: No, tak, tak teďka teď... budeme dva na tebe, no.
1: No, to je perfektní.
0: A nezatopíme trošku mě? Ty jsi tady, počkej, řekni mi, proč jsi tady v bundě teda?
1: To je styl, Míšo, prostě, no.
0: A ty to nenatáčíme teďka. A tě vidím jenom já. Jo, počkej, to je kvůli mně. No jasně. Vůbec ten, kde reason, ten, to je ten důvod.
1: Ach jo.
0: Za malou chvíli taky Leony a i aktuální doprava, ať víte, jak to jezdí. Dobrý ránko.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Obchodní dům Zlín a bistrotéka Valachy vás zvou na nedělní brunch 4. října. Menu pro vás připraví oceňovaný šéf kuchař Tomáš Černý společně s týmem bistrotéky Valachy. Těšit se můžete na speciality inspirované Itálií a Středomořím, skvělá vína a živou hudbu v krásném prostředí Galerie Desítka. Pro více informací a rezervaci navštivte web obchodnidum.cz.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: elitedate.cz.
12: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
13: Tomas Arsov v Tetě?
12: Přesně, saloní péče.

0: Že je teď zase o kus blíž.
1: Vybrané produkty Thomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta Drogérie.
0: Thomas Arsov, salonní péče. Nyní ještě blíže vám.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
11: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
12: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
11: Vážně?
12: Já mám Lelosy na sobě celý den.
11: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě došlo dnes ráno ve Zlíně. Dávejte si velký pozor na třídě 3. května u zastávky MHD u Mlýna. Směrem na Otrokovice tam záchranáři zasahují u srážky osobního auta s chodcem. Místo je průjezdné, určitě ale se zvýšenou opatrností.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Zlín.

0: 6.32. Je to ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Je půl sedmé, hezké ráno, od dnešní půl osmé si lidé mohou na pokladnách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové pořídit 5 000 korun se speciálním přítiskem. Bankovku je možné vyměnit za 5 000 korun, zaplatit lze pouze hotově. 5 000 koruna vychází v emisi 200 000 kusů. Za téměř 1 000 000 eur, asi 25 milionů korun, se v pondělí v aukci prodalo 285 osobních věcí a suvenýrů spojených s francouzskou herečkou Brigitte Bardot. Ta zemřela loni ve věku 91 let. Vybraná suma se vyšplhala na 20-násobek odhadované částky. No a závody Formule 1 budou od příští sezóny kratší o 15 kilometrů. Rozhodnutí snížit celkovou délku velkých cen ze současných 305 na 290 kilometrů schválila komise Formule 1.
0: Hele, a tohle mě baví, já jsem k tomu něco hledal, takže ten závod bude kratší o 15 kilometrů a ty Formule ušetří 6 litrů benzínu.
3: A to se vyplatí.
0: No, ten litr stojí 6 000 korun, jo, takže vlastně, když to tak si vzpomenu, za kolik jsem tankoval já, je to dost podobně jako na českých pumpách tady. Pojďme na hity, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my dva s Jasmin. Coolio, Gangsta's Paradise, další srdcovky. Vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Hezké

0: si tančit. Tohle jsou Miraj.
1: Dokud budu jenom trochu vnímat.
0: Posloucháte Hit Radio a už za půl hoďky budeme zvonit tímhle zvonkem.
2: Kdopak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
3: Jestli na vás můžeme apelovat, dneska už prosím buďte
4: zatím
3: doma.
4: Zatím si stojí. Apelovat.
0: To se bude dobrý, když budete doma, protože pro vás máme osmičku.
3: Ano, dneska je to 8 000, předchozí dny to nevyšlo, takže k základním 5 000 se trojka přidala. A až v 7:10 uslyšíte soutěžní zvonek, tak pojďte na věc.
0: Máte na to 30 vteřin, protože připomínáme, že včera to naše posluchačka Kateřina, myslím, se jmenovala, to nestihla a přiběhla asi o 12 vteřin později. Ale pravidla jsou pravidla, ať jsme jí to chtěli dát, tak vy byste nás sežrali. Takže 8 000 korun pro někoho z vás, kdo máte registraci na webu hitradio.cz. Registrovat se můžete ještě teď, stále je čas. No a na co se vyplatí počkat, je i další parádní muzika. Tohle je Ina a Rehab, I'll Be Waiting. A samozřejmě bude i doprava. Hezký ránko.
5: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Maxi.
10: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
9: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Trenírkarna.cz.
12: Hlášení pro lovce slev.
11: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Lásko, jaký bys chtěla auto?
16: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
15: Ale já myslel, jakou barvu?
16: Barvu? Je, tak to nevím.
15: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
17: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
18: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
19: Nechytli jste zlatou rybku? Nevadí.
20: Přání umí plnit i dárková karta obchodního centra Zlaté jablko.
19: Nabijte ji na libovolnou částku od 300 do 6000 korun.
20: Přidejte do mobilní peněženky pro platby telefonem.
19: A opakovaně využijte až do vyčerpání kreditu.
20: Obdarovaný si může vybrat sám podle svého vkusu.
19: A to téměř ve všech prodejnách Zlatého jablka.
20: Kartu koupíte jednoduše online nebo v automatu v prvním patře obchodního centra.
19: Dárková karta Zlatého jablka.
20: Karta plná radosti.
21: Knihovna Maitreya.
22: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
21: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
23: Nyní i jako audiokniha.
24: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
25: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu taky dnes ráno hlásí dálnice D35 opatrně kolem kilometru 156,5 ve směru na Olomouc. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. No a pozor taky v Ostravě. Pracuje se v Petřvaldské ulici u křižovatky s Radvanickou ulicí.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: dva minut, přejeme vám krásné úterní ráno. A přejeme, ať nemáte bad day, tohle je Daniel Pouter na Hit Radio. Já vám musím něco říct. Včera mi odporovala umělá inteligence. Ona se úplně zbláznila a až pod pohrůžkou udělala to, co jsem po ní chtěl. Jo.
1: Počkej, jak pod pohrůžkou?
0: Takhle, pojďme na začátek toho příběhu. Já včera volal přes video s dcerou, oni jsou někde v Toskánsku u moře a slíbil jsem jí, že jí večer pošlu obrázek. No tak co uděláš, jo? Jdeš prostě do umělé inteligence, tak šel jsem do Gemini a že to vygeneruju. Obrázek prostě něčeho, jo? A píšu tady. Vygeneruj mi obrázek pro moji dceru Ellen, která je aktuálně v Itálii u moře a bazénu. Na obrázku by mělo být co nejvíc zvířat, ideálně nějak poschovávaných, aby je s maminkou hledala. Aha. Aby měla zábavu. Tak mi to vyhodil nějaký obrázek a u těch zvířat byly šipky, ne? Tak si říkám, tak to není úplně moc, jako že to bude hledat. Tak tady je. Tak a udělej to bez těch popisků těch zvířat, jinak super, bez těch šipek. Udělal to stejně. Pak kapslokem píšu, bez těch popisů zvířat. Udělalo to furt stejně a píšu, co nechápeš na tom, že tam nechci ty názvy zvířat. Udělala to znova s popiskama, takhle jsme to opakovali asi 6krát a píšu, tak znovu, udělej celý obrázek znova a pak píšu, Ellen má jinak kaštanové vlasy a ať tam je co nejvíc zvířat, na obrázku nebude žádný text a ona, omlouvám se, nemůžu generovat nebezpečné obrázky. A já, jak, v čem je jako nebezpečný, já teďka nekecám, tady je. Riziko utonutí, nehlídaný bazén. Bazén je velký a pro malé dítě, který neumí plavat, představuje smrtelné nebezpečí. A prostě a pak nebezpečí související s moře, morské proudy, úžeh a úpal, ostré hrany a tvrdé povrchy. A já si říkám, tak to ne.
1: Takže ti to odmítlo vygenerovat obrázek.
0: Hele, prostě. Furt, a pak píšu. Pořád na nic, nechám si to udělat ChatGPT, tohle nemá smysl. Hele, a za půl vteřiny. Zde je nový obrázek, přesně podle vašich představ, bez jakýkoliv popisku, nápisu a šipek, plný ukrytých zvířátek pro Ellen. Hele, já jsem hezčí obrázek v životě neviděl, jo, takže normálně pohrůžka, já si říkám, kde se to ve mně bere, já si myslím, že to mám od mámy, od maminky.
1: No to 100% mě, my všichni.
0: To jsou ty manipulace, jo, takže ty si neuklidíš pokoj, no tak to dneska na to hřiště s Petrem asi nepůjdeš.
1: Ale tak zajímavý, že to funguje i na umělou inteligenci, to je teda mrška.
0: Takže ty to jídlo nedojíš?
1: Hmm.
0: No jak myslíš, ty zase přijdeš, že potřebuješ peníze na pogy, pak se to změnilo na pokémony, pak na pivko. Jo, ale vlastně já o tom přemýšlím, Jasmin. Já jsem vyhrožoval umělý inteligenci.
1: No.
0: Podle mě, až to tady převezmou stroje, tak já budu první na oprátce. To se nedělá totiž. Ale kdyby vám náhodou odmlouvala, tak víte, hele, stačí pohrozit konkurencí a máte to z fleku hned. Kamrat, Be Mine, tohle Hit Radio v 6.54. Hezké ráno, šampioni.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí. KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Rozdíl zhruba 3 miliard korun oproti dosavadnímu odhadu nic nemění na tom, že schodek je velmi vysoký, sdělil k návrhu rozpočtu na příští rok prezident Petr Pavel. Chce si ho nejprve detailně prostudovat. Důležité je, kam peníze směřují a zda je rozpočet skutečně pro investiční, dodal. V New Yorku dnes začne všeobecná rozprava 81. zasedání valného shromáždění OSN, kterého se osobně zúčastní skoro 130 hlav států a předsedů vlád. Dnes promluví třeba prezidenti Donald Trump nebo Emmanuel Macron. Český prezident Petr Pavel v OSN vystoupí s projevem ve středu. No a čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování, které proběhne od 12 hodin v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. A míříme do našeho regionu.
6: Doslova pohádkovou proměnu během necelého roku absolvovala zahrada panského domu v Uherském Brodě. Zmizela její někdejší podoba beze stromů s historickou navážkou po demolicích hospodářských budov, starým pódiem a dožilými chodníčky. Prostor nabízí dnes po rozsáhlé revitalizaci více zeleně, nová místa k posezení i zázemí pro kulturní a společenské akce. Dnešní obloha bude polojasná až oblačná, zejména na Valašsku se objeví i přehánky. Teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni Celsia.
7: Firma Okno v Žlachovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
8: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: My vám stále přejeme hezké ránko.
10: Krásný úterý.
8: Snídaně šampionů.
9: Stále tu jsme bez Davida, ten stále je někde na svatební cestě, ani nám neposlal pohled teda zatím.
10: Ani nám vlastně neřekl, kdy přesně se vrací.
9: No, já tady se koukám do kalendáře, on odlítal, to bylo minulý týden, takže počítám tak 19. že by mohl být zpátky.
10: Doufejme, až každopádně 19. Vy tu buďte teďka a registrujte se na webu Hit Radio, kdo jste to ještě neudělal, kdo soutěže, kdo pak to zvoní, protože v 7.10 zvoníme.
9: A vezeme někomu z vás, kdo máte registraci, 8 000 korun.

0: ale milujeme se na ty, vás to baví. Nejnovější Alex Warren, Fever Dream, 7 hodin 9 minut, tohle je Hit Radio.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: I dneska vám vezeme penízky, které si můžete vyhrát, pakliže jste zaregistrovaný na webu Hit Radia v soutěži Kdo pak to zvoní.
0: Je 7 hodin 9 minut 18 vteřin, tak ať jsme přesní, trošku to natáhneme a pomůže nám s tím Bára, která je na místě. Ahoj Baru, hezké ráno.
3: Ahoj všem do snídaní šampionů. Ahoj.
0: Dobré ráno, tak jak to tam vypadá v tvém okolí? Rušno nebo klidno?
3: Ne, velmi klidno, mám pocit, že musím šeptat, abych to tady trošku popsala, tak opravdu jako potichu radši. Tak je to bytovková oblast a ta ulice, kde jsem, se jmenuje podle jednoho podzimního ovoce. A teď hádejte.
0: Podzemní ovoce, no napadá
3: mě... Jo, vy to neříkejte, ale jako ne, jestli, jako, jestli
0: já
3: oni vědí, tak ať vylezou.
0: Já už to chtěla říct, no.
2: No dobře, tak připomeneme, že dneska vezeme 8 000 korun.
0: A 7 hodin, 10 minut je právě teď. Zvoníme, zvoníme. Startuje 30 vteřin.
3: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
2: No my už si to taky přejeme.
3: Tak, prosím, prosím.
0: Kdo jste registrovaný, pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní.
2: Paní.
3: Na vašem jméno.
4: Petra
3: je správně, je to tak?
2: Jo.
0: Je to tak.
3: Já mám rovnou snídaní šampionu na ucho, Petro.
4: Dobrý ráno.
0: Dobré ráno, Peťo. Tak my už můžeme prozradit, že naše hlídka je v Tachově, takže zdravíme do Tachova. Vy jste na, jak jste na nás číhala, protože vy bydlíte v bytovce pravděpodobně. Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
4: Já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak,
2: tak to se
4: nám
2: malá...
4: teda bude o to líp.
2: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ránko.
4: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
0: Jo, koupit si něco hezkýho. Tak Peťo, moc gratulujeme. 8 000 korun, Bára vám to předá a děkujeme, že jste se zúčastnila. Přejeme krásné ráno a 8 000 si moc užijte. Děkujeme.
4: Díky moc.
2: Mějte se. To je hezký, když to vyjde.
0: Tak Baru.
3: Ano, jsem tady zpátky.
0: Baru, mise splněna a pokud se nepletu, ty už jsi jednou byla v terénu a vyšlo to vlastně, takže po druhé to vyšlo.
3: No já mám strašnou radost, ano, vyšlo nám to předtím, bylo to 7, teď je to 8.
2: Takže Barča nosí štěstí.
0: Hezký. Tak Baru, možná se do konce týdne ještě uslyšíme, takže děkujeme za to, že jsi vstávala, děkujeme za předání peněz a zase někdy se budeme těšit. Ahoj.
3: Já ráda, mějte se krásně, papa.
0: Ahoj. Takže zítra opět na startovních 5 000 korunách, opět v 7 hodin 10 minut.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.
2: A nezapomeňte, že v pátek, už tenhle pátek, vám my dva vezeme 50 tisíc.
0: 50 táců. Ještě nějaký důvody, proč se registrovat do soutěže na webu hitradio.cz. Kdo pak to zvoní?

0: čtvrt na 8, pár minut k tomu, tohle je úterní Hit Radio snídaně šampionů, hezké ráno.
1: Představte si to, že jedete po německý dálnici, žádný rychlostní limit, že jo, víme, valíte třeba 200 a najednou před váma robotický vysavač. Jestli někdo máte doma robotický vysavač a jste třeba ještě teďka doma, tak se prosím vás podívejte, jestli je na svém místě, protože v Německu jeden vysavač asi jako očividně usoudil, že doma mu to nestačí a vyrazil na A3 německou dálnici.
0: On prostě asi nepochopil pokyn návrat do dokovací stanice, tak to vzal na dálnici. Je to přijde geniálně, když jsem to četl, tak jsem si to představil. Si představte, že to pálíte v levém pruhu, jedete možná třeba i trochu jako nad limit a najednou vy zpětným zrcátku vidíte, jak vás problikává prostě robotický vysavač, jo.
1: A on byl opravdu v levém pruhu, ale
0: no,
1: ještě
0: vlastně, navíc. Vlastně, tam je bliká, ale myslím si, že víme v jakém stavu jsou na některých místech naše dálnice, tak podle mě by se zasek v nějaký díře.
1: Dobrzo,
0: a prosil by přes aplikaci, jak to dělají ty naše vysavače. Prosím, zvedni mě, já jsem se zasek tady.
1: Kartáč zaseknutý.
0: Na Prahu, kartáč zaseknutý a vyprázdnit a tohle. My máme takovýho, to si tupce, že by podle mě ani na tu dálnici nedojel. Marquez, Vayamos, Companeros, to jsou další hity. Pro vás za malou chvíli taky Pink. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách. Jak to vypadá? Jak to stojí? Kde to jezdí? Jestli jsou nějaký vysavače někde na cestě, řekneme, bude doprava. Hezký ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
8: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
13: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.

0: 20%.
1: Úsporu tepelné energie nabízí Termont Napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
2: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda je na Zlínsku, obec Doubravy. Osobní auto se tam srazilo se zvěří. Pozor taky na dálnici D1, kde se nehoda stala na kilometru 196 směrem do Prahy. A ještě nehoda na Šumpersku, opatrně za výjezdem z Hanušovic směrem na Šumper.
4: Pátek 2. října, pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 korun. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na uherskobrodská pouť.cz.
5: Hit Radio Zlín.

0: Don't Leave Me. Tohle je Pink na Hit Radio 7.31.
1: Neboj, Míšo.
0: Já měl tušení. Já měl tak trochu tušení, že to tam vyšleš. Krásné ráno z Hit Radia, za malou chvíli rychlá pětka, o co soutěžíte, tak to řekneme. Ranní update. Teď je to ranní update s Davidem Račákem.
2: Je 7:30, hezké ráno, autorka nových vozů Lanové dráhy na Petřín Anna Marešová považuje za nejdůležitější, že kabiny nemají trám mezi čelním sklem a prosklenou střechou. To podle ní umožní jedinečný výhled na město. Navíc přimínění na sebe obě jednotky zareagují. Jedna blikne, druhá se začervená. Americké televizní kanály přestanou pokrývat dění z Bílého domu. Reagovali tak v odvetě na zákaz vstupu pro novináře ze zpravodajských stanic CNN, MS Now a serveru Politico. Nařízení vydal sám Trump. K bojkotu se připojil i tradičně prorepublikánský a protrumpovský Fox News. No a v Číně se po několika měsíčním testování dostává do výroby speciální nátěr. Ten má pomoci omezit přehřívání budov a dalších povrchů vystavených slunci. Při testech dokázal snížit teplotu natřeného povrchu až o 25 stupňů Celsia a vnitřní teplotu o téměř 7 stupňů. No, po těch letošních vedrech chtělo by se říct, ještě je ty Číňany máme.
0: Hele, a to je dobrý, kluci čínský to vymysleli, akorát blbý, že takhle před zimou, protože myslím, že by se to hodilo nám všem se tím natřít auto. Víme pak, když jdeme do toho rozpáleného, jaký tam je vedro. Hele, tak děkujeme a třeba za rok, jo? Využijeme. Nicméně máme pro vás rychlou pětku. Celý tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun na celý sortiment e-shopu.
1: Tak právě teďka pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: David Guetta, Terry Swims, Tons and I na Hit Radio.
1: Rychlá pětka.
0: A na Hit Radio budeme taky soutěžit.
2: Pokud rádi sportujete a nebo se rádi oblíkáte tak, abyste vypadali, že sportujete, tak máte štěstí, protože dneska hrajeme o 6000 na nákup na Under Armour, kde si můžete vybrat naprosto cokoliv z jejich e-shopu.
0: A mimochodem důležité dodat, že výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, u které může být kdokoliv od dětí až po seniory a přispívá třeba na sport i prevenci. No a o tenhle parádní voucher v hodnotě 6000 korun si zasoutěží Láďa z Trutnova. Krásné ráno do Trutnova.
3: Dobrý ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, jak to vypadá v Trutnově, co?
3: Teďka vysvětlo sluníčko, takže paráda.
0: Nekecej, no, tak to máte líp než tady teda, tak to teda závidíme. Tak Láďo, co ty a sport?
3: A tak jako snažím se, aby to vypadalo.
0: Hele, tak jestli se snažíš jako já, tak tě úplně chápu. Tak pojďme na to, pět otázek.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik slabik má slovo snídaně?
3: 3.
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Láďo, budeš vědět, jaké zvíře je symbolem pomalosti?
3: Lenochod.
2: Třeba. Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik minut má půl hodiny?
3: 30.
2: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře má hřívu?
3: Lev.
2: Mm-hmm. No a poslední, pátá otázka. S jakou pojišťovnou zdravotní teďka soutěžíš?
3: Vojenskou.
0: Láďo!
2: Je to tvoje!
3: Jo, super!
0: 6000 korun. Voucher od Vojenské zdravotní pojišťovny na nákup oblečení v Under Armour na kompletní sortiment. Tak jestli jsi teďka tomu cvičení dával, tak tomu sportu tak jako 50%, tak teďka už budeš mít oblečení, tak to už bude 100.
3: Doufám.
2: No počkej, vy si děláte srandu, ale to oblečení tomu strašně dodává. Teďka mi to říkala bráchová přítelkyně, že se jako nechce cvičit, ale že si koupila nový hadříky. No. A to ti tak dodá sebevědomí a chceš se jít ukázat.
0: Hele, Láďo, a pak když se ještě vyfotíš v zrcadle ty lidi, že jo? Tak to hele najednou. To roste sami ty svaly. Tak Láďo, gratulujeme, voucher posíláme, zdravíme do Trauče a zas někdy se rádi uslyšíme. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Díky, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Hit Rádio.

0: Za 2 minuty 8:15, krásné ráno s vámi Michal a Jasmin a já byl včera tankovat.
1: Gratuluju.
0: Ono to bolí, asi shodneme se na tom, že to bolí, člověku se tam moc nechce, protože tam kort za poslední dny nechá docela dost peněz a já tak jako tankuju a pochopil jsem jednu důležitou věc. Když si představíte, jak vypadá stojan, jak vypadá čerpací stanice,
1: mám to v hlavě.
0: Tak tam jsou ty papírové kapesníky, do kterých si máš utírat ruce, že jo, když se třeba potřísníš nebo něco. Tak my jsme si do toho dřív utírali ruce, možná dneska to tam je, člověče, když to tam je, když brečíme, že jo. Víš? Když tankuješ a už to začíná trojkou, tak si říkáš... Víš, to byla příprava, oni věděli už tenkrát. Tak vás, koho čeká dneska tankování, upřímnou soustra. Za chvíli Serial Stumbling a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: Under Armour makes you better.
13: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
14: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
15: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
16: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo útržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
17: Ska GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážná nehoda se stala ve Zlíně, opatrně v Sokolské ulici, kde se srazila dvě osobní vozidla. Na místo jeli i záchranné složky. A pozor si dávejte taky na Kroměřížsku. Na příjezdu do Rimic směrem od Kostelce u Holešova srazilo osobní auto Srnku.
19: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
20: Pořád jste tady, tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: Hit Radio, Linkin Park, 7.54, dobré ráno, šampioni. Mě by zajímalo, jestli se vám děje stejná věc jako mně. Sedíte na úřadě, v ruce žmouvláte lístek z vyvolávacího systému a máte třeba číslo 374, to není náhoda, takové číslo jsem měl, jo? A teďka sledujete, jak to hezky odcípá a říkáte si 365, 366, 67, jde to takhle po sobě a ty máš tu 374 a najednou vidíš 373. Ty se, že tam je, jo? A říkáš si, tak už půjdu na řadu. Ty, ono tam skočí 376. Ne, počkej, to se mi děje a já absolutně nechápu. Podle mě tam je nějaký borec vždycky, co tam čeká u skrytý kamery a říká si, hele, já si na nich vychutnám, jo, ale a možná se v tom poznáváte, to není jenom na úřadech, jo, to teďka nedávno taky na poště, taky tam bylo číslo, měl jsem třeba číslo 12 a sedím tam a teďka to šlo, že jo, a 8, 9, 10, 11 a najednou C27, říkám, a co to jako je?
1: Tak super, díky za nic. No já zrovna musím na poštu kvůli tomu, zapomněla jsem heslo na datovku, že jo.
0: Aha.
1: Takže jak je ta nová adresa, tak se to musím jít obnovit, tak jsem zvědavá, co mě tam čeká. No
0: to jsem zvědavý, no, ale určitě my vidíme, jak přikypujete, jak se vám to děje, tak jo. Podle mě to je nějaký zvrácený fyzikální zákon, jo, že tady rozhoduje o tom, že ač máte jakýkoliv číslo, tak vždycky prostě to číslo přeskočí ty ostatní. Tak já nevím. Tak vy, kdo se dneska chystáte na úřad, ať se dostanete na řadu co nejdřív. Lady Gaga, The Dead Dance na Hit Radio do 8. Hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
2: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
3: domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. S příchodem podzimu jsou před námi také podzimní státní svátky. Už v pondělí 28. září si připomeneme Den české státnosti a také svátek svatého Václava. V tento den si ale podle zákona nenakoupíme ve velkých obchodech nad 200 metrů čtverečních. Stihnout to ale můžeme v sobotu nebo v neděli. Připomínat dětské oběti válek a ocenit ty, kteří jim pomáhají, chce nový spolek poselství lidických dětí. První nositelkou ocenění se dnes večer stane prezidentova manželka Eva Pavlová, která prostřednictvím svého nadačního fondu pomáhá dětem a rodinám zasaženým válkou na Ukrajině. No a hokejisté Liberce zabojují v dnešní předehrávce 11. kola extraligy na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v soutěži. Utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později odstartuje dohrávka třetího kola mezi Spartou a Mladou Boleslaví. A co je nového v našem regionu?
13: V neděli se bude v Otrokovicích na Baťově konat tradiční Michalská pouť. Kvůli tomu dojde k omezení MHD. Od 5 ráno do 20.30 nebudou linky 2, 55, 56 a 57 obsluhovat standardní trasou zastávku Společenský dům. Ke klasickým číslům uvedených spojů přibude písmeno X a povedou po třídě Tomáše Bati mimo tradiční zastávku Společenský dům. Dnes nás čeká polojasná až oblačná obloha. Místy i zaprší. Teploty naměříme mezi 13 až 17 stupně Celsia.
14: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
15: Dobré ráno, šampione.
16: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
17: Jsme tady pro tebe.
16: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
18: My tady jsme, hlavně, že tady jste vy.
19: Ahoj.
20: Snídaně šampionů.
18: 3 minuty po 8 si dáváte úterní snídaní. Stůl prostřen, stále tady toho je habaděj, minimálně spousta skvělý muziky. Coldplay nebo Shakira, Whenever, Wherever. Tím začínáme, tak hezký ráno.
10: Hit

0: Hit Radio, Shakira, 6 minut po 8. Hezký ránko, šampioni. Pokud cestujete hromadnou dopravou, možná jste si všimli, že se pomalu vrací velký papírový tabule s jízdními řády a taky skládací jízdní řády do kapsy. Co bylo dřív? Já to teda nezažil, já to čet na internetu, takže prodávám, jak jsem nakoupil. A je to údajně kvůli tomu, kdyby nastal nějaký online výpadek, tak aby lidi věděli, v kolik kam co jede. Což má teda za mě jako docela smysl. Třeba včera se uživatelé jednoho mobilního operátora dopoledne nepodívali moc na jízdní řády. Nebudeme jmenovat. Nicméně, mě to tak vrátilo zpátky vlastně do dětství. Určitě si vzpomenete, a nevím, jestli to je ještě dneska, ale dřív bylo na vlakových nádražích za sklem takový válce obrovský, a na tom byly jízdní řády. A ty jsi mohla vlastně, pod tím sklem byla taková škvírka a ty jsi, že jo, mohla jenom takhle točit tím válcem a tam jsi našla ten svůj jízdní řád. To bylo naprosto skvělý. A tak jsem si říkal, jaká je to nostalgie, že vlastně dřív ty věci, které pro nás byly normální, tak dneska už nejsou a možná se zase trošku vrací zpátky do mody.
1: Jako je vlastně hodně věcí, které nezmizely ze dne na den, ale nějak jsme je prostě přestali používat. Jak jsi mluvil o těch jízdních řádech, tak já to mám s klasickýma jízdníma řádama, všude možně. A i třeba s kuchařkama musím říct, jo, že když jsem fakt četla kuchařky a vždycky, když jsem si šla něco uvařit, tak jsem chtěla nějaký speciální recept. Teďka kouknu na net a že žádný kuchařky jako v knižní podobě nemusím číst.
0: No a teď si představ, jo, že nemáš doma tu kuchařku, máš prostě internet od někoho, komu to třeba vypadne, jako včera dopoledne a neuvaříš. A neuvaříš, protože se to třeba nepamatuje z hlavy. Chceš kuchařku, co dům dal, taky nevíš prostě, jo. Tak schválně pojďte zazpomínat vy s námi, jaký věci, vy třeba ty otočný jízdní řády, jo, nějaký nostalgický věci, které už dneska nejsou, anebo který se naopak opět vrací zpátky do mody, jestli máte něco takového, co vás napadá.
1: Číslo k nám znáte 777 937 777, tak budeme rádi za hlasovky a nebo zprávy.
0: Tak, vrátíme se k tomu. No a co pro vás máme teď na Hit Rádiu? Další parádní muzika, tohle jsou Coldplay. Viva la vida. Hezké ráno v 8.08.

0: Snídaně šampionů. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácí. 8:45, za minutu tohle je Hit Radio a Poetika. Krásné ránko. Na některá nádraží se vrací tištěné jízdní řády, aby lidi věděli, kam co jede, v případě, že by ty chytrý tabule vypadly a nefungovaly, což mě vlastně přijde docela fajn, občas se to stane. Tak jsme se ptali vás, jak vzpomínáte nostalgicky na nějaké věci, které dřív prostě fungovaly, pak úplně zmizely, něco vytlačilo, třeba onlineové věci a teďka se trochu vrací zpátky.
1: Tak třeba Tom píše, ahoj, já vzpomínám na obdélníkové jízdenky ve vlaku z takového hnědého, tvrdého papíru. A já teď přemýšlím, jestli já jsem to zažila nebo ne.
0: No já to zažil a to teda musím říct, jakožto dinosaurus, to byl tak tvrdý papír, že s tím se nakrájet řízek normálně, když se jela na výlet někam, no. To bylo, to nešlo normálně skoro vohnout, jo, to geniální. Taky píše Merka, dobré ráno, auto Atlas byl nahrazen navigacemi, ale jak by se hodil, když vyjedete ze signálu? To je fakt, já to jsem teda nezažil, ale vy, taky starší ročníky, určitě kdo jste jezdívali někam k moři, tak to jste prostě museli roztáhnout, zastavit hlavně před tou odbočkou a říct, tak jako, ale jedeme tudy nebo tudy a otáče to.
1: Počkej, starší ročníky, já když jsem s našima rodičima jezdila jako malá třeba do Chorvatska, tak mamka ještě používala normálně.
0: Nekecej, ale jdeš jenom rovně po dálnici do Chorvatska.
1: Ach jo, tak Renča píše, dobré ránko šampioni, moje kamarádka například používá v papírové formě mapu cyklostezky, několikrát se jí stalo, že neměla signál v lese a jela jinam, no to je taky fakt, prostě mapy obecně.
0: Vy jste jeli přes Maďarsko, vy jste chtěli ušetřit za dálničky, že jo, tak to je jasný, jak to chápu ty papírové mapy.
1: Hele, ale možná jo, co
0: to je, to je pravda, no my taky tenkrát, no to je jedno. Taky píše Martina, dobré ráno. Co jsme dřív brali za standard a dnes se na to zapomnělo, jsou zlaté stránky. Ty brděl, zlatý stránky, já tam pracoval po škole, čověče. To je takový jako tajná informace.
1: Nicméně, to je hrozně tajný pozor.
0: Zlatý stránky, jo. Co jsem tam dělal, to vám řeknu někdy příště. Nicméně, dovedete si představit, že v dnešní době GDPR, že aby se válela jména všech lidí, no z okresu v ohořelých zlatých stránkách v poplivaný telefonní buce. Hele, to by nám dali z toho Bruselu, tak to ne. Tak děkujeme za tuhle nostalgii a pojďme na další hity. Tohle je rok 2005. Black Eyed Peas, Pump It.

0: tohle jsou Black Eyed Peas a tohle je úterní hit rádio v 8.20. Za chvíli doprava, ať víte, jak to jezdí, a taky další skvělý hity, tohle jsou Moran The Angels a těšit se můžete i na naši oblíbenou tady ve studiu Temper City Self Aware. Tak hezké ráno, šampioni.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Richard Miller. Gala koncert hudební legendy 9. listopadu v Kongresovém centru Zlín. Večer plný hitů v rámci turné Vánoce 2026. Richard Miller s kapelou ve Zlíně už 9. listopadu. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Srdečně zve agentura Velryba.
1: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živá voda modrá.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Bára Purkartová. K nehodě došlo na dálnici D56 na kilometru 40 ve směru od Ostravy na Frýdek Místek havarovalo osobní auto. No a pozor si dávejte taky na hlavním tahu z Brna do Svitav. Před Českou je odstavené osobní auto. I tam se můžete zdržet.
1: Uherskobrodská pouť. 3. října zahraje legendární tublatanka Alband a Street 69. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na ticketlife.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: tak strašně dobrý. Temper City, myslím si, že indie roku bychom měli hrát to trošku víc.
1: 8.32 posloucháte Hit Radio. David Račák má pro nás ranní update.
2: Ranní update.
3: Je 8:30, hezké ráno, v Argentině došlo k opravdu netradiční loupeži. Lupič vykrádal obchod a stihl u toho obsloužit i zákaznici. Ta si přišla pro džus, muž zboží opravdu naskenoval a ženu nechal dokonce i zaplatit kartou. Peníze za nákup pak majitelce skutečně na účet dorazily. Po darebákovi policie pátrá. Z plastového odpadu můžou být už brzo sušenky. Vědci upravili kvasinky tak, aby dokázali zpracovávat PET-plast a zemědělský odpad a vyrábět z něj suroviny pro 3D tištěné proteinové sušenky. Projekt vznikl mimo jiné v rámci výzkumu pro NASA a dlouhodobých vesmírných misí. No a vědci možná zjistili, proč je lidský mozek tak složitý. Podle nové studie totiž nevznikl z jednoho systému, ale spojením dvou různých. Takže pokud vám někdy připadá, že se v hlavě nemůžete domluvit sami se sebou, možná už víme proč.
0: Bipolární porucha se tomu říká.
4: Schizofrenie taky.
0: Ale takhle, každý má podle mě v hlavě dva lidi nebo v sobě. Takový Jekyll a Hyde. Já teda vím o třech. Je Michal jako já, ten co tady žije, a pak jsou ještě dva a oni se mezi sebou absolutně nesnáší. Jak to vypadá u tebe, Jasmin?
4: Já to mám dost podobně. Já myslím si, že každá žena má v sobě strašně moc osobností a vy, pánové, většinou nevíte, jaká zrovna přijde k vám domů, no.
0: To je fakt, my můžeme vždycky jenom hádat. Jenom hádat. Pojďme na muziku. Tohle je pro vás a hlavně o vás. The best. Tina Turner, Hit Radio, 8.33.

0: námi, s vámi, Michal Jasmin, posloucháte Hit Radio, 8 hodin 40 minut, hezký ránko přejem.
1: Našli jsme pro vás asi ten nejčernější titulek dne, a když říkáme černý, tak bohužel doslova, protože hrdina tohohle toho příběhu byl dost černý.
0: Čili tady ten podkres se k tomu asi nehodí moc.
1: Moc ne,
0: tak počkej, tak prosím. Počkej.
1: Takže ten titulek, jo, zní: Bro chtěl utéct z vězení v pytli na mrtvoli a skončil v krematoriu. Jakože ten plán má takovou drobnou konstrukční chybu, řekla bych. Teď to je strašný. Takže týpek chtěl utéct z vězení v pytli na mrtvoli.
0: No, my tomu rozumíme, Jasmin, no. Jseš ráda, jsem akorát, že to opakuješ, ale asi si teda domyslíme, jak to skončilo.
1: To je strašný.
0: No prostě, borce zavřeli, až zčernal.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
2: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo. Jdeme na to.
2: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
12: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
12: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
11: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
13: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
14: Schořela mi kulma.
15: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
16: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
18: No jistě.
17: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
18: No jistě.
17: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
18: No jistě.
17: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
19: Ale Ale něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: jste, kde jste, v uších máte Hit Radio, tohle je Niko Santos v 8.51 a dneska jsme zvonili v 7.10.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: To je soutěž, kdo pak to zvoní, stačí, když máte registraci na webu hitradio.cz. My tady v éteru každý den v 7 hodin 10 minut zazvoníme a vaším úkolem je do půl minuty vyběhnout před dům a najít tam někoho od nás z Hit Radia.
2: Dneska se to povedlo a padla výhra 8 tisíc korun.
0: 8 táců brala Petra, takhle to znělo. Zvoníme, zvoníme. Startuje 30 vteřin.
3: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
2: No my už je to taky přejeme.
3: Tak, prosím, prosím.
0: Kdo jste registrovaný? Pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní. Na vaše jméno.
4: Petra
3: je správně, je to tak?
2: Dobré ráno,
0: Peťo. Peťo, jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
4: No, já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak teď to se nám teda bude o to líp.
2: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ráno.
4: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
0: Jo,
2: tím, že dneska to padlo a Peťa si vyhrála 8 tisíc, tak zítra opět vezeme základních 5 tisíc korun.
0: O, základních. I to je dobrý, že jo?
2: No, je to skvělý.
0: 5 tisíc korun v 7 hodin 10 minut a protože už se pomalu, ale jistě blíží finále, grand finále, dalo by se říct této soutěže, v pátek, tak si myslíme, že je dobrý se zaregistrovat, protože jeden z vás, kdo bude mít registraci, vyhraje 50 tisíc korun a dovezeme to my dva.
2: To chci říct, že jako tak 50 táců dobrý, přesně, ale my dva
0: ale
2: tam.
0: Ale přijedeme my dva. Hele, a když bude, já to říkám každý den, když bude pohoštění, jo, a šťopičku, když dáte, hele, klidně u vás zůstaneme do neděle, jo, tak registrace na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Sulemena radio.

0: že jste to s náma zvládli a doufáme, že jsme vám alespoň o trošku zlepšili náladu. Pokud ne, tak určitě to spraví kolegové, kteří se na vás těší už po 9. hodině. S nimi další parádní hity Gigi D'Agostino, Eva Farnamire, taky Rihanna.
1: Pokud se nebojíte a chtěli byste nás slyšet i zpětně, tak můžete udělat na webu Hitradia v podcastech.
0: Můžete, pokud budete chtít. Nicméně živě se uslyšíme opět zítra v 6.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak nějak zvládněte úterý.
1: Mějte se krásně a slyšíme se zítra.
0: Ráno jsme tady, čau.
1: Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy v Otrokovicích u radniční restaurace vyšetřují ťukanec dvou aut a na Vršavě u sportovního areálu ve Zlíně máme v sobě taky dvě auta. Tady počítejte se zdržením. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
4: Pátek 2. října, pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 korun. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na uherskobrodská.cz.
5: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
6: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy, too comfortable to take off.
9: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
10: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
14: Devět hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Vláda opět zastropuje ceny pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude rezort financí od 1. října denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty. Spolu s tím stát také sníží spotřební daň u nafty. U benzínu zůstane beze změn. Schválená opatření budou zatím platit do konce října. Přesně podle plánu dnes divadlo Petra Bezruče v Ostravě zahajuje novou divadelní sezónu. Navzdory tomu, že od července bojovalo s komplikacemi, kdy muselo likvidovat škody po havárii vody. Divadelníci navíc zkoušeli v provizorních podmínkách. Nicméně sezóna ani program nejsou v ohrožení. Zhruba po dvouleté pauze dnes opět vyjela lanovka na pražský Petřín. Mimo provoz byla kvůli rozsáhlé rekonstrukci. Nové moderní vozy jezdí zhruba v 10-minutových intervalech až do 10:45. Oblíbená lanová dráha z Újezda přes Nebozízek na Petřín bude zatím ve zkušebním provozu. V roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedený wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, zahájí soutěž pro 8 nejlepších týmů v Šenčenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií.
15: Firma Okno v Želchovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
3: Momentálně měříme teploty kolem 11 stupňů na Slovácku, na Valašsku, na druhé straně našeho kraje, tak tam se pohybujeme teprve na 8. Klidně nám dejte vědět, kolik u vás je stupňů, odkud pocházíte. Dnešní maxima mají být kolem 16 a očekáváme proměnlivou oblačnost s tím, že se mohou objevovat přehánky anebo déšť. V oblasti Beskyd by měly být četnější, večer potom ale by měla oblačnost ubývat a srážky také ustávat.
12: Hit Radio Zlín.
3: Hezké úterní dopoledne z Hit Radio. Rádia Zlín vám přeje Filip Bartek. Viděli jste, prosím vás, kolik stojí pohonné hmoty? Dneska ale můžete jezdit zadarmo. Fakt, nekecám, nemusíte být výherce nějaké loterie. Jedině u nás se dozvíte, jak se zadarmo dostat z práce během dnešního dne. Gigi D'Agostino, to je muzika, kterou nabízím, a přeji vám krásné úterní dopoledne.

Dračice Rihanna na Hitrádiu Zlín. 9 hodin a 13 minut vy ladíte Hitrádio Zlín. Žena byla v neděli tankovat a už druhý den nemluví o ničem jiném, než kolik stojí pohonné hmoty. Já vám řeknu, jak se dostat z práce dneska zadarmo, pokud jste jeli autem a museli jste za to platit. Na Zlínsku je totiž dneska MHD zdarma. To, co mají celý rok ve Valmezu, dneska v rámci dne bez aut, můžete jezdit po Zlíně, Otrokovicích a blízkém okolí úplně zadarmo. To jako, i kdybyste měli jenom tak jet autobusem nebo trolejbusem, i kdybyste nemuseli, je to zadarmo, tak toho musíme prostě využít. Kdo z vás dneska tuhleto možnost využije, tak klidně se ozvěte, pochlubte se, kdo si schválně nechal auto doma a svezl se zadarmo, kdo to věděl? A kdo případně nechá auto někde v práci zaparkované a pojede zadarmo? Dejte vědět.

0: Ellie Goulding se na vás chystá další žena, to Katy Perry, ale já jsem vám říkal, že dneska se na Zlínsku jezdí zadarmo, protože je den bez aut. A ptal jsem se, kdo toho využije, a napsala mi Jitka, že by klidně jela zadarmo, ale že má koupenou měsíční jízdenku a že jí to tím pádem vlastně úplně k ničemu. Ale Jituško, to jako ne. Dneska si klidně mohla všechno zapomenout doma, včetně dokladů, a nedostala bys flastra. Ha, to kukáš, co?
1: Hrdost a síla Beranů začíná v Letišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani s ním, partner pořadu Beran v éteru.
2: Maxi.
3: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský?
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
12: Město Brno v Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+ KK až 3+ KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
13: Chcete zasadit ovocný strom?

0: je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Nechytli jste zlatou rybku? Nevadí.
5: Přání umí plnit i dárková karta obchodního centra Zlaté jablko.
4: Nabijte ji na libovolnou částku od 300 do 6 tisíc korun.
5: Přidejte do mobilní peněženky pro platby telefonem.
4: A opakovaně využijte až do vyčerpání kreditu.
5: Obdarovaný si může vybrat sám podle svého vkusu.
4: A to téměř ve všech prodejnách Zlatého jablka.
5: Kartu koupíte jednoduše online nebo v automatu v prvním patře obchodního centra.
4: Dárková karta Zlatého jablka.
5: Karta plná radosti.
6: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

4 minuty po půl desáté vyladíte Hydrádio Zlín. A možná chodíte na web našeho rádia www.hydradiozlín.cz, ale možná jste se tam ještě nepodívali, hnedka vám řeknu ty výhody. Dozvíte se o soutěžích, víte, co hraje, víte, kdo vysílá, můžete si poslechnout naše podcasty a taky i nějaké novinky ze světa, ze Zlína a okolí ze Zlínského kraje. A třeba si přečíst o tom, že ve Zlíně bude legendární Hathaway. 2. října vystoupí na zlínském zimáku v rámci zápasů mezi středoškoláky, mezi gymnázii a také mezi univerzitními týmy. No, já jsem včera viděl Rýsko, kde Kuba, který je moderátorem zlínského hokeje, uvaděčem, tak říkal, fakt tady bude Hathaway, já nekecám, fakt tady bude. No a my vám to tvrdíme už docela dávno. A když legenda ve Zlíně, tak je legenda teďka na Hydrádiu Zlín. Takové lepecky vám mimochodem hrajeme i dnes večer v rámci Hydrádia Klasik. Prostě jenom ty největší

0: Jo, na tohle tom, jak jsme si ujížděli. Ty na rytmusech, příběh. A teďka si ale představte ten příběh, že vám v pátek za dveřmi budou stát Michal a Jasmin, naše ranní dvojka, a budou mít pro vás 50 tisíc. Tohle se vám může stát, protože páteční snídaně šampionů rozdává takovýhle balík a budou vysílat v pátek živě z auta. Kam pojedou? To se dozvíme. Teďka ale jiný příběh. V Loužce u Vizovic si místní postavili kapli Jana Pavla II. Teďka z Olomouce vysvětlili a vzhledem by mohla klidně být i v centru Zlína, protože mi to připomíná takový ten baťovský domek. Ale co je na ní nejzajímavější, je zvonkora. 40 zvonů. A teďka ten příběh, jo. Já jsem si volal na obec, jestli mi řeknou, jak často bude tahle ta zvonkora hrát, že jo. Je to velká událost. A paní mi říká, víte, co to má na starosti spolek po stavbu kaple? A já říkám, no a nevíte, jako neslyšela jste, musíte se obrátit na ně. Člověče, říkám si, jestli to v noci nebudilo.
1: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
14: Knihovna Maitreya.
15: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
14: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
16: Nyní i jako audiokniha.
17: Jsem hrdina, jsem hrdina.
18: Co tady blbneš?
17: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
18: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
17: Vše na 211.cz.
18: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
17: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
19: Hit Radio Zlín.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: že jste nevěděli, co jste chtěli. Možná to bylo espresso. Sabrina Carpenter, písnička, která připomíná, co si máte dát. Takhle v 10 hodin. Bára Purkartová má připravené zprávy, v nich se podíváme na zlínskou radnici, ale teď na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Hradišti na Zelném trhu jsou v sobě dvě auta, policie ale už je na místě a vyšetřuje to. No a v Rožnově pod Radhoštěm na ulici Meziříčská se řeší nehoda osobáku s autobusem. Jde to hůř objíždět, tak dejte na sebe pozor. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. xxl-kuchyně.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Obchodní dům Zlín a bistrotéka Valachy vás zvou na nedělní brunch 4. října. Menu pro vás připraví oceňovaný šéfkuchař Tomáš Černý společně s týmem bistrotéky Valachy. Těšit se můžete na speciality inspirované Itálií a Středomořím, skvělá vína a živou hudbu v krásném prostředí Galerie Desítka. Pro více informací a rezervaci navštivte web obchodnidum.cz.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.

0: 10 hodin, hezké úterní dopoledne u krátkých zpráv přeje Bára Purkartová. Poslanci dnes opět budou debatovat. Zabývat by se měli například návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného, na zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce, anebo zpřísněním trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Zlínskou radnici na náměstí Míru dostaví metrostav. Předmětem zakázky za zhruba 190 milionů korun bez daně je zbourání původního objektu, který je už asi 10 let vyklizený a mimo provoz a výstavba nového. Práce by měly začít počátkem příštího roku a do běžné agendy úřadu by stavba nijak zasáhnout neměla. Spojené státy plánují otevřít dvě vojenské základny v Grónsku. Podle prezidenta Donalda Trumpa jde o klíčové území pro obranu amerických národních zájmů. Dohodu týkající se právě amerických bezpečnostních zájmů by měli Trump a premiéři Dánska a Grónska podepsat během dneška. Dva zápasy dnes nabídne hokejová extraliga. Utkání třetího kola čeká pražskou Spartu, která doma od 6:30 přivítá Mladou Boleslav. A zápas 11. kola se předehrává v Pardubicích, které dnes změří síly s Libercem. Úvodní buly padne v 18 hodin.
1: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
2: Lenčo nám psala, že v Holešově měří aktuálně 11 stupňů Celsia, no dnes se to vysoko nevyšplhá, děkujeme za tuhletu zprávu. 13 až 16 máme mít v oblasti Beskyd jenom kolem 11 a bude to způsobené tím, že právě v oblasti Beskyd mají být četnější srážky, přehánky anebo trvalejší déšť. Jinak očekáváme proměnlivou oblačnost a místy se mohou ty přehánky objevit.
1: Hit Radio Zlín.
2: Ať už to bude jakkoliv, úterý je tady, úterý v plném proudu, zdraví vás na Hit Radio Zlín Filip Bartek a do České republiky se, přátelé, dostává něco, co jsme v minulosti viděli jenom ve filmech a přišlo nám to jako šílenost. Než vám o tom povím, tak nabízím muziku. Mando Diao, Kateřina Marie Tichá anebo Fort Minor. Hezké dopoledne.

tá peska taky už si pamatuje, že jo? Fort Minor, where did you go? Na Hit Radio Zlín. No a my se můžeme ptát vlastně stejně. Pokud používáte navigaci, tak ona se ptá, kam pojedeme. Ale my si budeme říkat, kam jsme jeli. Možná třeba i elektroautem. V České republice totiž bude možné používat autopilota. Slyšíte dobře? Autonomní řízení dostalo zelenou a ti, co mají testu, budou moci tuhletu službu aktivovat i u nás. Teďka by možná neznalí dostali strach, že co nás to na silnicích čeká, jak jako autopilot, ale podle statistik auta právě s autonomním řízením snižují nehodovost dokonce až 4x. A to je prosím vás nějaký evropský průzkum, což teda není vůbec málo. A ve městech je zaznamenáno dokonce o polovinu méně dopravních incidentů. Má to samozřejmě jednu podmínku, neustálý dohled člověka a jeho pozornost, prostě budete muset sedět za tím volantem, budete muset sledovat, co se děje a případně byste přechytili volant, šlápli na brzdu a podobně. Co vy? Nechali byste auto řídit samotné? Pojďme si o tom pokecat, dejte vědět.

0: Siestou nám zněl, pokud jste kroutili teďka volantem a jste někde na cestách do vašich uší, Dematou na Hitrádiu Zlín. Já jsem tady vytáhnul téma, že by mohla už mít vozidla v České republice autopilota za určitých podmínek samozřejmě. A ptal jsem se, jestli byste nechali auto řídit samotné. Tak Martin mi psal, že už se nemůže vyloženě dočkat, až pustí ten volant a bude sledovat, jak si auto jede samo. A byla tam i protichutná reakce a tu mi psala Marcela, že by jako z toho byla asi hodně vytřepaná, kdyby měla jenom prostě sedět za tím volantem a sledovat, jak si auto dělá, co chce. Vidíš to? Dva tábory, dva různé názory, no ale jak jste slyšeli, prostě by to mělo být bezpečnější. Za chvilinku další muzika, Mantra, že hledá se žena, abyste měli hezké dopoledne s Hitrádiem Zlín.
1: Zlín a hokej, to patří k sobě. A proto budou mít zlínští berani svoje místo taky v našem vysílání. Už v úterý vám přineseme to nejlepší ze zlínského hokeje.

0: dopolední show Hit Rádia Zlín.
1: Hrdost a síla Beranů začíná v Ledišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani Zlín, partner pořadu Beran v éteru.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
3: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
9: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
9: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
11: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedeweje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
12: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
15: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
0: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

chvilkama až jako opera, že jo? Lady Gaga a Abrakadabra na Hit Radio Zlín. Já jsem kdysi před lety se rozhodl, že se přidám do registru dárců kostní dřeně. Já jsem totiž moderoval akci, kde měl registr nábor, dostal jsem do ruky dotazník, no a po chvilce jsme zjistili, že nemůžu být dárcem kostní dřeně a ani vlastně nemohu chodit darovat krev. Já jsem se totiž chtěl rovnou zapsat na obě dvě záležitosti. No a tak jsem si tehdy řekl, OK, takhle pomoci nemůžu, ale mám možnost o tom říkat lidem. A můžu o tom říkat lidem i prostřednictvím éteru Hit Radia Zlín. Dneska je totiž den dárců kostní dřeně. Spousta budov se dneska v České republice rozsvítí červeně, i třeba zlínský mrakodrap, ale kamarádi, o tom registru dárců kostní dřeně. Medicína je dneska úplně někde jinde než před lety. Nebolí to. Bezpečnější je to než prej jízda na kole, ale jenom 1% registrovaných je nakonec vhodným dárcem. Proto je potřeba úplně co nejvíc lidí. Takže pokud máte ten správný věk, informujte se o tom a běžte do toho, protože zachránit někomu život, to musí být jako neskutečné, neskutečný pocit.

0: Joe, End of Beginning, skladba, která mě neskutečně chytla za srdce a věřím, že v tom nejsem sám. Máme 10:45. Já jsem včera v rádiu říkal, že si dnes můžete u poboček České národní banky vyměnit 5000 za sběratelský kousek k výročí založení České národní banky. No a teďka jsem se dočetl, že na všech pobočkách byly několika setmetrové fronty, třeba v Praze prej čekali už jako od brzkých ranních hodin zájemci a do Ostravy třeba ve 3 ráno vyrazili i Slováci. Takový je o to zájem, bylo jenom vydáno nebo je vytištěno pouze několik set tisíc kusů, tak uvidíme, jak to bude jako v oběhu a co za pár let z té 5000 nakonec bude. Ať už jste tam byli nebo ne, posílám muziku Pitbull Back in Time z Hit Rádia Zlín.
1: trenirkarna.cz
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
8: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín.
10: Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
11: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
12: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: Richard Miller. Gala koncert hudební legendy 9. listopadu v Kongresovém centru Zlín. Večer plný hitů v rámci turné Vánoce 2026. Richard Miller s kapelou ve Zlíně už 9. listopadu. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Srdečně zve agentura Velryba.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: U toho se nejde neusmívat. Taylor Swift na Hitradio Zlín a její Upper Light. Za chvilinku Bára Purkartová se zprávami a mrkneme se na to, že se dnes dozvíme, koho budou mít čeští tenisté ve čtvrtfinále Davisova poháru. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, v Lidečku, kousek od pošty, je velká komplikace. Auto tady vrazilo do domu, je tam únik plynu, na místě zasahují integrované záchranné složky nebo celý ten systém, taky plynaři, počítejte s velkým omezením. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Uhersko-Brodská pouť. 3. října zahraje legendární tublatanka Alband a Street 69. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na ticketlife.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
3: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
5: Zahradnictví Slunečnice. Stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice. S láskou vypěstováno.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Máme 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné dopoledne. Prezident Petr Pavel pokračuje v návštěvě Spojených států. S ministrem zahraničí Petrem Macinkou se dnes v New Yorku zúčastní zahájení valného shromáždění OSN, na kterém pak zítra prezident Pavel vystoupí i se svým projevem. Frýdek Místek dokončil úpravy zanedbané proluky mezi ulicemi Na Půstkách a Na Blatnici. V lokalitě město vybudovalo nové parkoviště pro více než 30 osobních vozidel a také nový menší park. Celkové náklady byly zhruba 25 milionů korun. Stovky lidí dnes od časného rána čekali ve frontě před pražskou pobočkou České národní banky, aby získali speciální 5 000 korunu. Vydala se u příležitosti z tého výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé v Praze stáli frontu od pokladny až na Senovážné náměstí a stovky metrů dlouhé fronty se tvořily také u poboček v Hradci Králové a nebo v Brně. Čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Losování proběhne od 12 hodin v Boloni, kde koncem listopadu proběhne vyřazovací fáze. Za soupeře naši dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii.
9: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Dnes máme počítat s tím, že se bude objevovat proměnlivá oblačnost a taky, že přijdou přehánky anebo déšť. V oblasti Beskyd by měl být četnější, k večeru potom ale ubývání srážek i té oblačnosti. Dneska naměříme maximálně 16 stupňů Celsia.
6: Hit Radio Zlín.
0: V úterý dopoledne je s vámi na Hit Radio Zlín stále Filip Bartek. Mám připravenou skvělou muziku, která je velice pozitivní. Krištof, hned teď pojď být světlometem. No a my se tady rozzáříme naše očička, alespoň obyvatelé Zlínského kraje z toho budou mít velkou radost, protože vám řeknu, která vesnice je úplně nejkrásnější ze všech.

čtvrt na 12 a doufám, že pokud teď cestujete, že vás nepotká žádný crash, ani boom, ani bang. Ale možná narazíte na nejkrásnější vesnici na světě. Dobře, tak ne na světě, ale v České republice. Na Boršice. Boršice, kde žije něco přes málo 2000 lidí, 2200 lidí nebo něco takového. Je to taková ta úplně typická vesnička. Hospůdka nebo několik na hřišti, že jo, řeka, malý kostelík, ale nově titul nejkrásnější vesnice České republiky. Komise se zaujal jak kulturní život, tak i škola, využití a vyžití. A já jsem v Boršicích byl jednou na kole. A musím teda říct, že tam jsou místní tak pohostinní, že já jsem přibrzdil na křižovatce a pán tak na mě volá, nechceš kvarkovku? A říkám, tak asi jo, no a už jsem měl v ruce dva chleby a zakecali jsme se. Nádhera, tak gratulujeme Boršičanům a posíláme muziku. Lost Frequencies pro vás.

0: I romantiky vám hrajeme na Hitradio, zní to, to byl Kid Laroi. Ale taky něco pro drsňáky máme. A když budete poslouchat odpolední show Hitradia Zlín, tak se dozvíte, jak se takový hokejisté, zlínští hokejisté udržují v kondici, protože my tady budeme dneska odpoledne mít kondičního trenéra. Tak rozhodně poslouchejte a jestli jako vidíte, že do toho odpoledne ještě času hodně, nebojte, spousta muziky. Za chvilinku Alanis Morissette a nebo Disturbed na to úterní dopoledne.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečeva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece rychlá.

0: Dart. Kliknu na datart.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
1: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Dart, opravdový elektrospecialista.
2: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
13: A říká, jak to dlouho děláš? Říkám 10 let a na ránu jsme skoro rok a on. Takže, že ty myslíš jako říct, že se prostě 10 let snažíš o to, abys stával jako v 6 ráno. A já na něj hledím a říkám.
14: Hledím, z jakého jsi století.
13: Koukám a říkám. Vlastně, on má vlastně pravdu.
12: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Silence. My jsme vysílali z různých míst, ale co si tak jako přemýšlím, myslím si, že z auta ještě ne. V pátek vám Michal s Jasmin přivezou 50 000 korun. Jen musíte mít registraci a čekat ve správnou chvíli u správných dveří.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Na u těch správných dveří dneska čekala Petra, která si odnesla 8 000 korun.
2: Zvoníme, zvoníme. Startuje 30 vteřin.
3: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
4: No tak my už je to taky přejeme. Osmička.
3: Tak, prosím, prosím.
2: Kdo jste registrovaný? Pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní. Na vašem jméno.
5: Petra
3: je správně, je to tak?
5: Dobrý ráno.
2: Dobré ráno, Peťo. Jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
5: No, já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak,
4: tak
5: teď
4: to se
5: nám teda bude o to líp.
4: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ráno.
5: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
2: Jo, koupit si něco hezkýho.
0: Každá cesta může vést kamkoliv, když vyhrajete s Hit Rádiem Zlín. No ale rozhodně v pátek hrajeme o jackpot 50 000 korun.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Hvězda, která to rozjede v červnu 2027 na Lážu Plážu Festu. Eva Farná teď ale na Hit Radio Zlín. No taky můžete vidět samozřejmě v Superstar, Evu si pouští jako budíček v Life Islandu, otevřete Instagram, Eva, sednete si do auta, Eva, ale fandím, Evičko, vydrž, je to super a hlavně ta muzika, jaká je skvělá a showmanka, jaká ona je, no prostě dáma s velkým D. Chad Kroeger a Josie Scott, muzika, kterou pro vás mám ještě přichystanou na Hit Radio Zlín, byl s vámi Filip Bartek.
1: Peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
7: Kamenictví Gerhardt. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhardt ve Zlíně 777-144-177 www.gerhardt.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
10: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
11: Tiskne, kopíruje, skenuje.
10: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
11: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Jsem hrdina.
15: Co tady blbneš?
14: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
15: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
14: Vše na 211.cz.
15: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
16: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
17: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
18: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
19: Franto, co pak všechno se dá sušit?
4: Ovoce, houby, bylinky i maso.
19: A tvůj bůček?
4: Ten už nestihneš.
5: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
3: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
1: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Mezi Slušovicemi a Hvozdnou u Ostrackého rybníka se stala autonehoda. Projíždějte tudy proto opatrně. Bouralo se taky v centru Lidečka. Probíhají zde vyprošťovací práce. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živá voda modrá.cz.
6: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Za pravidelné preventivní prohlídky by lidé mohli dostávat peníze. Ministerstvo zdravotnictví plánuje bonus 500 až 1500 korun, a to pro lidi od 45 do 65 let, kteří absolvují všechna vyšetření a screeningy určené pro jejich věk. Peníze by pojišťovny vyplácely automaticky. První změny by měly začít platit od roku 2028. Studenti práv si mohou v praxi vyzkoušet soudní proces v roli advokátů. Spotřebitelská organizace D-Test chystá další ročník soutěže simulovaného soudního jednání. Jak bude probíhat, popisuje Lucie Korbeliusová.
11: Soutěžící se tentokrát pustí do sporu mezi zákazníkem a autopůjčovnou. Týmy musí rozpoznat rozhodné skutečnosti, vyhledat relevantní právní úpravu, vystavit přesvědčivou argumentaci a nakonec je také obhájit před odbornou porotou. Nejlepší týmy následně osobně změří síly při simulovaném soudním jednání na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
10: Soutěž je určena týmům složeným ze studentů právnických fakult. Přihlášku je potřeba odeslat nejpozději do 15. října. Na slovenských horách poprvé po létě nasněžilo. Dnes ráno měla sněhová vrstva v nejvyšších polohách více než 20 cm. Turisté tak musí v nejbližších dnech počítat se zimními podmínkami, a to zejména ve vysokých a nízkých Tatrách. Teď ještě pohled k nám.
0: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje spustila plnou integraci aplikace Záchranka napojenou na krajské operační středisko. Stačí jediný stisk tlačítka a dispečer okamžitě obdrží přesnou polohu volajícího, zdravotní profil i další data. Pomáhá to hlavně v situacích, kdy člověk nedokáže popsat, kde se nachází.
5: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Dnešní obloha bude oblačná i s přeháňkami. V oblasti Beskyd zaprší víc. Večer oblačnosti ubyde. Teploměry ukazují okolo 17.

0: Je pravé poledne, úterý, začínají vaše oblíbené srdcovky na Hitrádiu. Doufám, že se dneska máte dobře. Úterý je vlastně takový jako příjemný den, ale být úterkem, tak bych byl smutný, protože úterý vlastně jako nikoho moc nezajímá. Pondělí to víme, to je prostě jako šílený den. Středa to je zase jako super den, čtvrtek, tak to je, jak se říká, občas už takový jako malej pátek. Pátek je super, sobota jasně, neděle taky, ale co to úterý? Fakt jako úterý je vlastně jako prostě jenom úterý. No, tak v obyčejný den uslyšíte na Hitrádiu neobyčejné hity, protože v rámci dalších srdcovek tady pro vás mám hudební poklady. Tohle je rok 2012. Věci.
1: Rok

barevný srdcovka. Dneska v našich srdcovkách budeme na Hit Radio cestovat časem. Kdybyste měli stroj času, do jakého roku byste se teď vrátili a proč? Mohli byste tam prožít jeden jediný den a zase byste se vrátili zpátky. Jo? Jaký rok by to byl? Koho byste ten den potkali? Co byste dělali? S kým nebo kde byste byli? Dejte vědět na 777-937-777. Nechte si to v klidu projít hlavou. Já myslím, že to je docela jako složitý. Já nevím, tak mě je teď po 40. Klidně bych se vrátil do roku 98. To jsme vyhráli na Gáno. A mohl bych to pořádně oslavit, to zlato někde v hospodě, protože tenkrát mi bylo 12, takže jsem úplně nemohl. Tak třeba tohle, jo? A nebo... Taky nad tím musím trošku popřemýšlet. Nebo bych se možná vrátil ještě do jiného roku, abych mohl jít na oběd s babičkou. To by taky bylo hezký. V Tišnově. Na Květnici. Nahoru. Tišnov, pokud nevíte, 30 km od Brna. Tak tomu, co moje babička byla, tam já jsem trávil celý dětství. Tak tam jsme chodili na Květnici, nahoru na takový kopec, kde se kdysi sbírali ametisty. Takže jako dítě tak jsem měl vždycky kladívko, s bratránkem jsme chodili a mlátili jsme do kamínku a hledali jsme, jestli tam náhodou nejsou ametisty. Tak i třeba tohle. Pojďme zavzpomínat, jo? Do jakého roku byste se chtěli vrátit, abyste tam mohli prožít jeden den? S kým a kde by to bylo? Dejte vědět, 777-937-777 a my se právě teď vrátíme do roku 1987 a v tom roce, kdybyste přišli tady do garáže nebo do nějakého pneuservisu, autoservisu, tak jsem si 100% jistý, že tam na zdi by visel plakát Dámy v plavkách, velmi spoře oděné, a to dámy, která se jmenuje Sabrina Salerno. Modelka, která se nakonec dala na hudební dráhu a v roce 1987 naspívala velmi odvážný hit. Jmenuje se Boys. A tady je srdcovka číslo 2 na Hit Radio. Boys. Boys. Má trošku hluboký hlas, co? Boys. Boys.

0: Sabrina, Boys, Boys, Boys. Ve 12 hodin 13 minut další nádherná srdcovka tady na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Vzpomínáme na den, do kterého byste se mohli vrátit, kdybyste měli stroj času. Tohle je moc hezká zpráva, kdybych se mohla vrátit v čase na jeden den, byl by to 1. červen 1982, kdy jsem odmaturovala. Ještě se mi o tom dni občas zdá. Tak snad v dobrým, to bych chtěl vědět, podrobnosti tady. Další zpráva, já 100% vím, já bych se vrátil do roku 2010 a koupil by si aspoň 100 000 bitcoinů, stál tenkrát dva haléře, dneska bych jenom jezdil po světě a užíval si Dušan. Jasně, těch bitcoinů je tady strašně jako moc, tohle ale taky moc hezká zpráva. Rok 1989 za tátou, kdy odešel, měla bych na něj tisíce otázek, strávit spolu jeden celý den, bylo by to krásný. Jste bez varády, jo, zdraví Jana. Tak ano, podobný zpráv tady mám hodně, hodně. Samozřejmě, tím, že se vracíme tady v čase, tak to znamená, že jsme se s některými věcmi i lidmi museli rozloučit. Tak si dáme další velmi výjimečnou srdcovku tady na Hitrádiu a dál budeme vzpomínat. 777-937-777 je WhatsApp Hitrádia. Pište mi, do jakého dne, po případě roku, byste se chtěli vrátit a proč. A když se tady dneska bavíme o věcech a lidech, se kterými jsme se rozloučili, tak snad vám to teďko nevžene moc slz do očí, ale co jiného dát než tohle. A navíc právě dnes slaví své 68. narozeniny Andrea Bocelli.

0: Andrea Bocelli, Sarah Brightman na Hit Radio, Time to say goodbye.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No, tak teď nevím, jestli jsem náhodou jako se neukrojil sám, dost velký sousto. Píše mi Léňa, tak si normální, fakt díky, brečím jako želva a mám rozmazaný make-up, ale moc děkuju za vzpomínku. Vrátila bych se do roku 1999, byli jsme s rodičema, když tu ještě byli, na dovolené v Itálii. Dodnes si pamatuju jeden večer v restauraci a pak na lehátkách na pláži, kdy jsem se s nima nasmála tak jako nikdy předtím, vyprávěli historky z doby, kdy jsem byla ještě malá, co všechno jsem dělala. Moc děkuju za dnešní srdcovky a za tuhle vzpomínku. Ráno se stalo. Další zpráva. Ahoj, Andrea Bocelli, tak toho milovala moje mamka a přála bych si vidět jakýkoliv den s ní ještě před rokem 2006. Zdraví Míša. Čau, já bych se vrátil do roku 2010 na lyžák a nejel na ten poslední skok na snowboardu. Aj. Chápu. Jasně. Ale pozor, my neměníme, jo, čas. Myšlenka je v tom, vrátit se na ten jeden den a prožít ho znovu. Ne něco změnit, ne něco udělat jinak, ale vrátit se do doby, kdy vám prostě bylo opravdu fakt jako dobře. Ať už je to rok nebo den, dneska na to zavzpomínáme. Pojďme se vrátit do doby, kdy nám bylo fakt jako skvěle. Co to bylo za rok, co jste tenkrát dělali a proč byste to chtěli zažít znova? 777-937-777 a my si dáme hit, který se jmenuje Ještě jednou. Pojďme to zažít znovu. One more time. Daft Punk na Hit Radio. One more time. Další srdcovka. A pojďme na tu dobu vzpomínat s úsměvem. Jak se říká, žijeme jenom jednou, tak si to pojďme užít. Úsměv na rty a užívejte srdcovky na Hit Radio. S Jirkou Plnářem a Daft

0: bývalá Spice Girl na solové dráze Melanie C, tedy Mel C na Hit Radio. Pátá srdcovka ve 12.26.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Dneska tak jsme se vraceli v čase. Evidentně jako většinou by se chtěli vrátit do doby, kdy vám bylo dobře, a to většinou s těmi, kteří už tady dnes nejsou, anebo tady dokonce mám i spoustu příběhů, že by se chtěli vrátit do dne, kdy se vám narodili vaše děti, jakože byste chtěli být takhle ještě jako u porodu znova, ale chápu, je to samozřejmě jako jeden z těch nejšťastnějších zážitků v našem životě. Ale je tady hezká zpráva, která je trošku netradiční. Když jsi řekl jeden den, kdy jste byli šťastní, tak mi samovolně naskočila vzpomínka jednoho okamžiku ve Francii v Británii, kdy jsem poprvé naživo spatřila jeden mis s majákem a ostrovem za ním. Byl to splněný sen a já byla tak dojatá, že jsem málem plakala. Šla jsem půl hodiny po útesu s vykulenýma očima a nespouštěla zrak z Atlantiku, misu, ostrova a majáku. Splněný sen je totiž v začátku jako facka. Děkuju za tuhle zprávu. Moc hezký, moc hezký. To je přesně ono. Znovu se vrátit tady do toho okamžiku. Mně se teď poštěstila jedna věc. Předpokládám, že když posloucháte srdcovky, tak si budete pamatovat číslo 5. Číslo 5 žije. Johnny 5. Johnny 5. Rozmontovat mrtvý, smontovat Stefany, já to zbožňuju. A já jsem Johnnyho 5 potkal a udělal jsem si s ním selfiečko. Ve 40 letech jsem si udělal selfiečko s Johnny 5. Potkal jsem ho na velmi netradičním místě. Fotku mám u sebe na Instagramu, můžete se kouknout.

0: A mimochodem, Johnny Pětce je letos taky 40. 1986 je rok, ve kterým se Johnny Pětka objevil. No, tak sválně, jestli byste se vyfotili taky. Můžete se kouknout. Za chviličku, srdcovka na přání, tak pojďte. 777-937-777. Co byste chtěli zahrát? Dejte vědět.
1: Hrdost a síla Beranů začíná v Letišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani s ním, partner pořadu Beran v éteru.
2: Maxi.
3: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: trenirkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aviony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
10: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
11: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
12: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+KK až 3+KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu?
14: Barvu? Já tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace.cz.
17: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
18: No jistě.
17: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
18: No jistě.
17: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
18: No jistě.
17: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: is the answer.
1: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

dětství. Čau, pro mě je srdcovka Eminem Lose Yourself. Tohle mi v dětství jelo furt v uších a mám s ní spojeno spoustu okamžiků a zážitků. Případně děkuji, no tak případně není zač, je na čase dát si sluchátka zpátky na uši, ještě drátový sluchátka a otočit volume doprava, ať se nám vybijou baterky. Lose Yourself na Hit Radio, cože? If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A zároveň vlastně poslední srdcovka pro dnešní den. Další budou opět zítra, zase ve 12 hodin tady na Hitrádiu. My ale pokračujeme dál do 13. hodiny. Stihneme ještě například londýnského zpěváka Miku a nebude chybět ani Coldplay. No a zároveň vlastně ta Anglie nás bude trošičku provázet i po 13. hodině, protože zpěvačka Lenny vydává novou desku tento týden a pozor, Lenny dorazí sem do studia Hitrádia ve 13 hodin na exkluzivní živý rozhovor. Tak se máte na co těšit a pokud máte třeba na Lenny jakoukoliv otázku, můžete ji i teď psát na WhatsApp Hitrádia 777 937 777. Takže Lenny v jednu hodinu tady na Hitrádiu.
1: Zlín a hokej, to patří k sobě. A proto budou mít zlínští berani svoje místo taky v našem vysílání. Už v úterý vám přineseme to nejlepší ze zlínského hokeje.

0: odpolední show Hit Rádia Zlín.
1: Hrdost a síla Beranů začíná v Letišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani Zlín, partner pořadu Beran v éteru.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
5: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
7: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
12: Obchodní dům Zlín a bistrotéka Valachy vás zvou na nedělní brunch 4. října. Menu pro vás připraví oceňovaný šéfkuchař Tomáš Černý společně s týmem bistrotéky Valachy. Těšit se můžete na speciality inspirované Itálií a Středomořím, skvělá vína a živou hudbu v krásném prostředí Galerie Desítka. Pro více informací a rezervaci navštivte web obchodnidum.cz.
13: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a Dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Za 2 minutky bude 13 hodin, máme pro vás připravené další nejnovější zprávy. Ještě předtím se podíváme také na aktuální dopravu, no a samozřejmě, že hned po zprávách tady přivítáme mého dnešního vzácného hosta. Dorazí zpěvačka Leny, která tento týden vydává novou desku. Jaká deska bude, na co všechno se můžeme těšit a jak moc náročné bylo desku připravit a vlastně si úplně sám vydat? Tak to všechno uslyšíte v našem exkluzivním rozhovoru. Máte se na co těšit ve 13 hodin na Hit Radio. No a teď jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Při průjezdu Lešnou v části obce Lhotka nad Bečvou počítejte do 14:00 s pracemi na vozovce. Ulice Karla Čapka a Moravní v Otrokovicích jsou uzavřené. Setkáte se tady s objížďkami. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Pátek 2. října, pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 Kč. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Vrot. Vstupenky na uherskobrodskapouť.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 Kč. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.

0: Taková. Stovky lidí ráno čekaly před pobočkami České národní banky na speciální 5000 bankovku. Banka je vydala ke svému výročí vzniku Národní banky Československé. V Praze měla fronta necelý kilometr a někteří zájemci čekali už od noci. Fronty se tvořily také v Brně, Ostravě a Hradci Králové. Pitva potvrdila, že utonulý v jezeře Most je 19-letý mladík, po kterém policie pátrala od letní bouřky v regionu. Případ policie odloží, protože na úmrtí se nepodílela žádná jiná osoba a nebyl spáchán trestný čin. Tělo našel soukromý potapěč z Polska minulý čtvrtek. Donald Trump spouští vlastní televizi. Ta má 24 hodin denně vysílat prezidentovi projevy a jeho nejlepší momenty. Kanál vznikl poté, co velké americké televize začaly Trumpovy akce bojkotovat, a to kvůli vykázání několika médií z Bílého domu. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Otrokovice se chystají vybudovat stezku pro pěší a cyklisty. Ta povede podél třídy Tomáše Bati v části Baťov. Investice vyjde přibližně na 60 milionů korun a součástí projektu budou dvě nové lávky. Jedna přes řeku Dřevnici a druhá přes komunikaci a železniční vlečku. Město nyní vybírá zhotovitele.
2: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
1: Zítřejší ráno bude mlhavé a později nás čeká oblačná obloha i s přeháňkami. Teploměry naměří mezi 15 až 18 stupně Celsia.
3: Jirka Pelnář, Hit Radio.
4: Úterní odpoledne i po obědě pokračuje dál, doufám, že jste si dali dneska něco dobrého. Já tady mám tak pár hudebních desertů, ale zároveň i dneska mezi 13. a 14. hodinou uslyšíte možná věci, které jste ještě neslyšeli. Hity, které tady pro vás máme, které vyjdou tento týden na zbrusu nové desce, kterou nám dnes tady živě exkluzivně představí sama Leny. Už za chviličku naši oblíbenou zpěvačku přivítáme ve studiu.

0: Na Hit Radio Linkin Park v 1:05 a to je přesně ten pravý čas, kdy tady můžu osobně přivítat mého dnešního vzácného hosta, a to dámu, která má vlastně velmi společné s Linkin Park. Leny. Leny, vítej u nás ve studiu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Jaká byla cesta?
1: Taková last minute, bych řekla. No.
0: Chápu.
1: Asi tak bych tu dnešní dopravní situaci shrnula.
0: Když slyšíš Linkin Park, co tobě se vybaví?
1: Vybaví se mi asi spolupráce s Mikem Shinodou, který je prostě skvělý člověk, ale jako obecně lidskost. Lidskost, skromnost a strašně dobrá energie, která ze všech těch členů jde.
0: Krásný, krásný. Co půjde z tvého nového alba? Protože to je to, proč ty jsi tady dneska s náma, protože tento týden vydáváš nové album.
1: Přesně tak. Je to uf. Ale samozřejmě cesta tam tudy nekončí, protože samozřejmě ten kreativní proces mě strašně nakopnul, takže já tvořím ještě dál, jako nezastavuju u novýho alba. A to nový album doufám, že přenese na fanoušky a vůbec posluchače hodně energie. Doufám, že si to prostě užijou, že to pro ně bude zábava, že jim to něco dá, že se v tom třeba nějak najdou.
0: My máme doslova do písmene pár dní do vydání. Ty si ty poslední dny užíváš, anebo se vlečou?
1: Nevlečou se vůbec, naopak bych to potřeba trošku zastavit a třeba si užívat ten moment. Zítra máme takovou listening party s fanouškama, vyloženě jsem jako vyselektovala fanoušky, u kterých vím, že mě poslouchají prostě 10-13 let dlouhodobě, takže s nima ten čas chci jako zastavit a právě si to užít, poslech toho alba, oni to tam vlastně uslyší úplně poprvé, takže se na to strašně těším a na to vydání, to jsou vlastně moje narozeniny v pátek, takže tam jako chci opravdu zpomalit, no.
0: Chápu. Ono vždycky do těch narozenin každý ten den vypadá, že utíká strašně moc rychle. Ale mě zajímá ta listening party, to je normální? Máš to takhle u každého alba?
1: Nemám to takhle u každého alba. Vlastně doteď jsem žádný svoje album, což je šílený, jak o tom tak přemýšlím, ale ani nekřtila. Já jsem taková jako neslavnostní, možná v tom, že si možná spíš jako si oddychnu, jo? Když to album je dokončený, tak řeknu uf a jedu na 14 dní na dovolenou, protože chci vidět taky nějaký ten venkovní svět, když jsem byla celou dobu zavřená v tom vnitřním studiu. Ale je pravda, že tohle album je pro mě extrémně srdcový a je to první album, který vydávám sama pod sebou, čili tam je ta oslava taková jako možná pro mě ještě víc speciální, takže to chci oslavit s těma fanouškama a s lidma, kteří to album přivedli vlastně se mnou na svět.
0: Vydáváš první album sama pod sebou. Co to laicky znamená? Aby si to každý dokázal představit.
1: No, úplně, když to úplně zjednoduším...
0: Je to
1: tak
0: drahý.
1: Teď si na to kápnul, ano. Ale samozřejmě hned v druhý větě řeknu, že já vlastně vlastním ten svůj materiál, což je hlavní rozdíl mezi tím, když ti to vydává major label nebo jakýkoliv prostě label vydavatelství, tak jelikož oni platí za vznik toho materiálu, tak ho vlastní. A ty mechanické práva teď vlastním já, což je jako pro umělce si myslím docela jako příjemný pocit. Autorství, když si napíšeš ty písničky, tak ty vlastníš jako vždycky.
0: Jasně.
1: Ale ty mechanické práva a to, že vlastně si s tou písničkou můžeš dělat, co chceš, tak to je ten hlavní asi rozdíl jako independent versus major label. Ale samozřejmě je to nákladná věc.
0: Takže něco podobného, jako udělala Taylor Swift?
1: No, přesně tak, super. Ano, ona vlastně si přivlastnila, ty vlastně máš i možnost, to je ta složitější asi verze, ale můžeš ten celý repertoár přenahrát, což vlastně udělala ona. Jo, ona udělala minimální změny v těch nahrávkách, ale už je to nová nahrávka, kterou vlastní ona. A já jsem si řekla, že tenhle nový materiál budu taky vlastnit už já.
0: Je to najednou takový to, jakože teď asi z pohledu ženy, mám tady nové album, je to takové mé dítě, a já si můžu rozhodnout sama, jak ho budu vychovávat?
1: V podstatě jo, já jsem nad tím takhle nepřemýšlela. Moje děti to jsou, ty moje alba, ale je pravda, že tu cestu jako si pak určuješ sám a je to příjemný, no.
0: No a jaký budou? budou to rockeři, nebo bude to víc balada, protože nová deska to začíná hodně jako piano, ale my víme, že ty nejsi ta hodná holka u piana jenom, nebo spíš, že to jde do rockovýho hávu, tak jaká bude nová deska?
1: Takový mix, myslím, emocí, žánru, dá se říct, i když samozřejmě k tomu roku to jako inklinuje velmi, ačkoliv, jak jsi říkal, začíná to i končí pianem, takže si myslím, že tam je furt kousek té holky u piana, kterou jako vždycky budu vesměs. Spousta těch písniček konec konců i vznikala stále jako u piana. Takže to se nemění, ale trošku chci, aby lidi slyšeli na těch nahrávkách to, co jako vidějí i naživo, protože já jsem taková rockerka, dá se říct, na jevišti a mám tuhle energii strašně ráda se na jevišti pohybuju, přibližuju těm lidem, takže tuhle energie jsem chtěla přenést i na tu nahrávku.
0: No tak si dáme první song, není to teda jakože první song, který je na albu, ale první song, který já tady mám připravený, jmenuje se Second Guessing, o čem je?
1: Second guessing je o takových těch vnitřních pochybách, protože si myslím, že když o nás pochybuje někdo jiný, nebo když nás schazuje, tak to je taková jako jedna věc. Ale druhá věc je, když my sami se jako brzdíme od některých věcí, zakazujeme si třeba určitý sny, bojíme se udělat nějaký krok vpřed. Takže si myslím, že tohle je takový ten song o těchto pochybách.
0: Tak se pojďme nebát a pojďme udělat krok dopředu. Tady je Lenny na Hit Radio.
2: Hey, it's me.

0: Hit Rádiu Second Guessing a Leny na Hit Rádiu i teď živě v našem exkluzivním rozhovoru. Ještě jednou vítej u nás ve studiu.
1: Děkuji za pozvání.
0: 25. září vychází tedy nová deska. Jak se jí jmenuje?
1: Jmenuje se Good Omens, což v překladu znamená dobrá znamení. Přiznám se, že nevím, jako v jakém momentě jsem na tenhle název přišla, ale myslím si, že to bylo hodně o tom pocitu, který provázel celý ten tvůrčí proces toho alba, který byl takovej, jako všechno šlo tak jako po másle, bylo to, odškrtávala jsem si tak jako postupně ty políčka, který jsem si třeba vysnila, který jsem si ani nevěděla, že jsou jako možný uskutečnit různý spolupráce a podobně, a všechno to se to neslo v takovém duchu těch dobrých znamení.
0: Takhle, ono je to 10 let letos od vydání první desky. Rok 2016 pro tebe musel být jako neuvěřitelný zlom v kariéře, že jo, na Andělech si vlastně vyhrála všechno, kdy jsi byla nominovaná. Těch 10 let, to už je docela jako doba, kdy člověk může hodnotit. Tak jakých bylo těch 10 let pro tebe?
1: Bylo krásných, jako samozřejmě byly tam propady typu ta šílená doba covidu, že jo, asi pro všechny z nás prostě nepochopitelná, co se vůbec tehdy dělo. Ale byly i momenty jako neskuteční euforie a momenty spoluprací, eventů, na který jsem v životě netušila, že je možný se nějakým způsobem dostat, a spousta splněných snů, spousta cestování, nacestovaných jako kilometrů, takže já si myslím, že se událo úplně všechno, co mohlo.
0: Já se na to ptám záměrně, protože aspoň teda z mýho pohledu si myslím, že těch 10 let muselo utíct tak strašně rychle, že člověk asi nemá ani jako časy uvědomit, co si vlastně všechno teď jako užívá a prožívá, ne? A fakt si to jako užít, ne?
1: No. Jako musím říct, že proto právě jsi se správně zeptal v té první části našeho rozhovoru, jestli mám čas si to vůbec jako užívat, tak já se snažím fakt teď už jako se zastavit a uvědomovat si kouzlo toho daného momentu. Já vím, že to může znít jako klišé, ale je fakt jako, že ten život máme jenom jeden a tudíž jako nejenom ty pracovní úspěchy, ale jako i ty osobní věci a zlomy a tak dále se snažím fakt jako užívat a vychutnávat a nějak být přítomná vůbec. Protože to si myslím, že jsem se trošku za těch 10 let musela jako naučit, že jsem dost jako myslela dopředu další projekt, další píseň, další album, další produkce, další vizuály a nestačila jsem si užít to, co jako prožívám. Takže teď to měním.
0: Já když tě tak poslouchám, tak mi to přijde, že to všechno vlastně máš teď jako o pocitech, o emocích. A tak se musím zeptat, když se snažíš vyjádřit v hudbě emoce, jde ti to líp v angličtině anebo v češtině?
1: No v angličtině rozhodně. Jako v češtině se přiznám, že pracuju i na tom, že když zpívám v češtině, ve finále, aby tam ty pocity vůbec byly takový, jako jsou, když jsou v angličtině, protože já, když si ten text jako píšu v angličtině, tak ho tak i jako cítím, jestli to dává smysl, prostě to jako zpracovávám ty emoce v reálném čase, nějak jako to ze mě jde ven asi uvěřitelně, autenticky, organicky. A to v té češtině je trošku rozdíl pro mě. Jo, jako učím se, když už mám nějakou spolupráci v češtině, což většinou tak zabřednu do té češtiny právě při těchto příležitostech, třeba featuringu různých a podobně, tak musím říct, že mám co dělat, abych tam otiskla tu emoci, popravdě řečeno. A nejsem si ani vůbec jistá, jestli jako lidi by byli z mojí češtiny, kdybych zpívala třeba jenom v češtině.
0: Jasně.
1: Zas tak nadšený. jako tvrději, že by byli, jo? Protože já mám pocit, že oni mi to fakt věřej, právě protože zpívám tak, jak mi jako hudebně ta pusa narostla v uvozovkách, a myslím si, že právě proto je to pro ně takhle autentický zážitek, čehož si jako moc vážím, ale tu češtinu je to takový ještě na zváženou.
0: Je to prostě určitá jako bariéra, ale to je ten důvod, proč já jsem chtěl vlastně jako vědět odpověď tady na tu otázku, jestli jsou to právě právě ty emoce, proč tvoříš v angličtině? Jestli to je pro tebe přirozenější?
1: No právě. To je jako asi ta odpověď, že pro mě to prostě, protože já jsem vyrůstala mezi anglickýma dětma, chodila jsem do anglické školky, školy a i vlastně proto já jsem jako přemýšlela v tom jazyce, začala tvořit v tom jazyce, takže pro mě je to takovej v úvozovkách jako druhej rodný jazyk, ve kterým jsem tu kreativu začala uplatňovat a tudíž mi to jako do té češtiny moc nejde přepnout. Nejsem jako zvyklá, nejsem takhle školená a to řemeslo nemám ještě jako opracovaný v té češtině.
0: krásně řečeno. Dáme si další hit a já teď přemýšlím, který. Mám tady dva a když bude ta listening party, jo, tak tam uslyší něco, co vlastně ještě nikdo nikdy nemohl slyšet. Můžeme my tady na Hit Radio a vy, kdo nás teďko posloucháte, v práci, v autě, doma, kdekoliv, na mateřský dovolený, což není dovolená, tak můžeme my slyšet teď něco opravdu poprvé, aby i my jsme měli takovou naší vlastní Hit Radio listening party.
1: No samozřejmě a já teda bych těmhle lidem poslala písničku, která se jmenuje Perfect Girls. Je to teda můj feature se zpěvačkou Anabel a je to vlastně úplná novinka, ještě nikdo ji neslyšel.
0: Dáme si úplnou premiéru.
1: Jsem pro.
0: Tak
1: jsem
0: jo,
1: pro.
0: Tak pozor, exkluzivní premiéra pouze a jen na Hit Rádiu. Leny, Anabel, Perfect Girls. Právě teď.

0: České republice, ale na celém světě jste tento song ještě slyšet nemohli. Moc si toho vážíme, Perfect Girls, krásný.
1: Děkuju.
0: Krásný. My se tady k tomu duetu dostaneme za chviličku, protože zároveň bude tento týden vycházet i videoklip a i ten bude žavej. Asi doslova.
1: Což, doslova.
0: No to narážím i vlastně na první videoklip, úplně vlastně k prvnímu singlu, co vyšel, ne? Tam hořelo
1: piano. Ano, ten byl hodně žavej, to je pravda, doslova.
0: Tak jak moc žavý bude duet s Anabel, tak to uslyšíte už za chvíli tady na Hitrádiu v dnešním rozhovoru se zpěvačkou Leny.
2: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
3: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to, Eurojackpot.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský?
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: elitedate.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Nechytli jste zlatou rybku? Nevadí.
18: Přání umí plnit i dárková karta obchodního centra Zlaté jablko.
17: Nabijte ji na libovolnou částku od 300 do 6000 korun.
18: Přidejte do mobilní peněženky pro platby telefonem.
17: A opakovaně využijte až do vyčerpání kreditu.
18: Obdarovaný si může vybrat sám podle svého vkusu.
17: A to téměř ve všech prodejnách Zlatého jablka.
18: Kartu koupíte jednoduše online nebo v automatu v prvním patře obchodního centra.
17: Dárková karta Zlatého jablka.
18: Karta plná radosti.
19: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení lodží a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.

0: Telpice. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Jo, 13 hodin, 32 minut, máme krásný čas, kdy pokračujeme v našem exkluzivním rozhovoru se zpěvačkou Leny. Ještě jednou vítej ve studiu.
1: Děkuju moc.
0: Kdo jste si nás naladil až teď, tak jen v rychlosti opakuju, že Leny vydává novou desku, která vyjde tento týden, 25. září, v den narozenin Leny. Proč vlastně jako v den narozenin? Je to tím, že si chceš dát dárek, anebo je to tím, že je to tak trošku jako zavazující a tak víš, že to nemůžeš posunout o týden dál?
1: Chci si dát dárek. Když už jsem si to pěkně zaplatila a vytvořila a vybudovala jsem si ten tým, který mi s tím pomohl, tak si myslím, že takový symbolický, abych si to dala na ty narozeniny. Samozřejmě takovej jako příznačný den většinou v hudební branži je vlastně půlnoc ze čtvrtka na pátek, kdy se vydávají většinou nové věci. Takže když jsem si všimla, že ten pátek je přímo 25., tak jsem si řekla, hele, já si to tam lupnu na ty narozeniny a prostě si udělám radost.
0: Jak dlouho se deska tvořila?
1: Zhruba asi roka půl, bych řekla, od takového jako prvního nápadu. Některé ty demo nahrávky takzvané, což jsou vlastně jako nehotové jako písničky, jasně, ještě nedopečený, tak ty byly na světě třeba 3 roky, 4 roky, ale byly třeba v šuplíku, tam čekali na správný moment. Takže já jsem to tak jako různě pozbírávala ten materiál a první single, nebo vizuály k prvnímu singlu a zároveň cover alba, už jsme cíleně fotili loni v červnu. Takže to bylo, no, takže vlastně ten rok, rok a půl zhruba.
0: Ty jsi inspirací i pro ženy, které nás teď jako poslouchají. Holky, nebojte se občas se postavit fakt jako na vlastní nohy a prostě jděte do toho, zvládnete to. Byla ale i přesto chvíle, kdy jsi si řekla, tyjo, možná jsem to neměla jako dělat úplně sama, tu desku.
1: No, byly určitě pochybnosti, jako ta finanční stránka je velmi náročná. Já si myslím, že každý, kdo jde do nějaký takovýhle investice, tak v podstatě je to jako svým způsobem, ty zakládáš biznis, jakoby. Takže ať už jde o muziku, nějakou kreativu, ať už jsi sochařka, nebo šperkařka, nebo prostě ekonomka, biznismenka, tak zakládáš nějaký biznis. A v tomhle bylo třeba myslet i na to, já nejsem úplně tabulkářka, takže já jsem tak jako trošku se vychylovala sem tam z toho rozpočtu. Občas to bylo spíš víc bláznivý než mín ty nápady, ale zase na druhou stranu toho nelituju, jako prostě jsem vytvořila si opravdu něco, o čem jsem snila. A je teda pravda, když jako bych to měla úplně rozebrat, že vlastně i nějaký ten budgeting, co ti dává label, tak je vždycky v podstatě půjčka. Jo, ty lidi si to vždycky stejně někde vezmou na tobě.
0: Jasně.
1: Ať už potom v jiný sféře toho podnikání takzvaně, což znamená live shows, booking, merchandise, spolupráce a podobně. Vždycky se to nějak jako vrátí, takže já to beru tak, že to investice, která se i mě někde prostě v nějaký jiný sféře vrátí.
0: Ta investice není jenom do alba jako takového, ale taky do videoklipu. Videoklip je extrémně náročná a nákladná věc. V pátek vyjde nový videoklip. Myslím si, že na Instagramu už teď je takový malá ukázka. Vychází?
1: Je to možný. Jo? Já se přiznám, že já jsem nebrousila dneska na sociálních médiích, protože my máme PR den, takže já vždycky se snažím být jako právě přítomná, jak jsme o tom tady mluvili. Takže já vždycky na ty sociální média mám tam i limit mimochodem. Jo? Mám vždycky 20 minut denně, vždycky na to kouknu, jenom něco nahodím, tak jako lehce, zlehka scrolluju.
0: Dobře.
1: A pak mi to ukáže. Už si překročila svůj limit 20 minut, tak to schodím, jako jo, protože si myslím, že je to zdraví.
0: Jo, a nejde to posunout jako budík?
1: Ono tak ještě 20. Jako taky jsem někdy jsem vynádám tam ještě 5 minut, taky to nabízí takový to ignoruj limit pro dnešek. Jo, tak vyloženě, když třeba tam mám Q&A takzvaný s fanouškama, když třeba se mě na něco ptají nebo mám nějaký live vysílání, tak samozřejmě tam jako zůstávám díl a komunikuju s těma fanouškama, to je taky důležitý, ale snažím se to jako omezit. Takže možná tam ta ukázka je, já jsem se ještě nekoukala.
0: Krásný název pro další píseň. Ignoruj limit pro dnešek.
1: Ano.
0: Úplně to vidím. To může být i jako heslo roku 2026.
1: Přesně.
0: Ale zpátky k tomu videoklipu. V pátek tedy vyjde videoklip k písni, kterou my jsme slyšeli dnes ve světové premiéře, to takhle vlastně jako klidně můžu říct, Perfect Girls. Jaký bude ten videoklip? A jaký bylo natáčení? Jak dlouho to trvá?
1: Mm-hmm. No, tenhle videoklip se přiznám, že byl velice jako... To prostě bylo hned hotový, když to takhle jako shrnu. Já většinou jako primární můj videomaker je Ondra Kudin se svojí společností Native Productions, který jsou vyloženě jako takovej boutique, jako rodina prostě firmička, a Ondra mi vlastně režíroval strašně moc klipů. Myslím si, že se blížíme spolupráci jako 10-12 možná věcem. A tady jsem udělala výjimku, protože klip jsme natáčeli ve zkušební kabince s Anabel, a myslím si, že je to takový jako hravý. Je to ve spolupráci s jednou modní značkou a ve své podstatě je to takový holčičí, bych řekla. Prostě Perfect Girls, malinko tam je ta samozřejmě ten takový ten kontrast toho textu, který je jako vážnějšího tématu, ale my jsme v tom klipu docela dost takový rozverný, užíváme si momentu.
0: Jasně, zkoušíte prostě oblečení?
1: Zkoušíme oblečení, zkoušíme navzájem, jako co nám sluší, takže já si myslím, že s Aničkou jsme se na sebe jako naladili a fakt jako to vesměs to bylo jako moje za dlouhou dobu nejkratší natáčení.
0: Já teď jsem si 100% jistý, že spousta chlapů, co už googluje Leny v kabince, Leny v kabince.
1: Ano, tak ještě to není venku.
0: Chlapi až 25. až v pátek. My si dáme ještě jeden hit, také z nového alba, je to cover. A proč zrovna tenhle cover, tak to si řekneme za chvíli na Hit Rádiu.

0: Určitě jste poznali píseň One of Us, ale nebyla to John Osborne, za mě to bylo lepší, byla to Lenny.
1: Děkuju moc, ne, já
0: je to jiný.
1: Já jsem to dělala s velkým respektem, každý cover, já miluju jako cover verze, protože do toho vždycky ten interpret dá nějaký svůj otisk. A tohle je pro mě prostě melancholický song, který má tu přidanou hodnotu toho krásně jednoduchýho textu. Všichni jsme si rovní a nějaká ta vyšší moc tady může prostě sedět mezi náma, jako v kavárně nebo v autobuse v zadní lavici. Takže prostě je to nádherný song, ale dělala jsem ho s velkým respektem.
0: Je to jediný cover, který bude na desce?
1: Je to jediný cover na desce.
0: Výborně. Deska tedy, která se jmenuje Good Omens, tak vychází 25. září. Nikdy si neměla křest desky. Není to škoda?
1: Je to škoda, ale to jsem zjistila až teď. No, to souvisí s tím, o čem jsme si povídali v předchozích vstupech, že vlastně jsem si podle mě neuměla pořádně užít a oslavit ten moment, že já už jsem přemýšlela nad dalším projektem, nad další deskou, prostě nad dalším vystoupením, takže já jsem málo slavila ty momenty přítomný a teď jsem se rozhodla to změnit.
0: Tak, takže křest desky bude.
1: Bude.
0: Kde? A můžeme tam?
1: Desky můžete tam, já budu jedině ráda. Bude to v pražský Roxy, bude to 4. listopadu. A kdo by chtěl ještě si rozšířit obzory, tak pak máme ještě jeden křest v Londýně 12. listopadu v legendárním Notting Hill Arts Clubu, což taky bude hrozně fajn. A takže se těším, že ve dvou svých milovaných městech uděláme tuto oslavu té desky.
0: Já jsem strašně rád, že jsi přijala v tvém velmi nabitém čase pozvání sem k nám do studia Hit Rádia představit nám Zbrusu novou desku. Ať se desce daří.
1: Děkuji, já moc děkuji za pozvání.
0: Mým hostem tady na Hit Rádiu byla zpěvačka Lenny.
2: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živá voda modrá.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
9: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
9: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
11: Under Armour makes you better.
12: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
10: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
13: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.

0: Richard Miller, gala koncert hudební legendy 9. listopadu v Kongresovém centru Zlín. Večer plný hitů v rámci turné Vánoce 2026. Richard Miller s kapelou ve Zlíně už 9. listopadu. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Srdečně zve agentura Velryba.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V centru Lidečka se bouralo a stále zde probíhají vyprošťovací a odklízecí práce. Vůbec neprojedete náměstím ve Frištáku a jeho okolí, kde se pracuje. Počítejte proto s objížďkami. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Franto, co pa všechno se dá sušit?
3: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
2: A tvůj bůček?
3: Ten už nestihneš.
1: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo.elektro.cz.
4: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
5: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázimelesynovegenerace.cz.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce tzv. Kutnohorské sekty. Dokud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě. Na základě pravomocného verdiktu si odpykávali jedna 9 a druhá 12 let vězení. Zůstá to o pár nocí déle a poznat z Česka více než jen metropoli. Právě k tomu vybízí americké cestovatele aktuální kampaň agentury Czech Tourism. Doplňuje její ředitelka Tereza Hofmanová.
10: Kampaň pracuje s jednoduchou myšlenkou. Praha je vstupním branou do Česka, ne jediným cílem. Americkým cestovatelům proto vedle metropole představuje také Český Krumlov, Brno, Karlovy Vary, Šumavu a další místa, která rozhodně stojí za návštěvu. V průběhu projektu postupně přibývají další typy, které představují Česko v celé jeho rozmanitosti.
9: Pestrá nabídka má Američany přesvědčit, aby si pobyt v tuzemsku prodloužili a poznali také další české regiony. Naši tenisté si ve čtvrtfinále Davis Cupu zahrají s Kanadou, která v týmové soutěži zvítězila v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu. V případě postupu mohou Češi v semifinále narazit na obhájce trofeje Italy, kteří se na úvod utkají s Koreou. Teď ještě pohled k nám.
0: Zlínská zoo opět chystá večerní lampionové prohlídky. Začne se už tuhle sobotu. První skupina vyjde z nádvoří zámku v 18.30. Během 2 hodin se dozví zajímavé informace o všech zvířatech, která jsou v zoo chována. Další prohlídky budou následovat 3. a 10. října.
11: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Zítra ráno počítejme s mlhami. Později nás čeká oblačná obloha s přeháňkami. Teploty budou mezi 15 až 18 stupni Celsia.
7: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
12: Úterní odpoledne pokračuje dál. Pokud jste neslyšeli dnešní rozhovor se zpěvačkou Leny, které tento týden vychází nová deska, tak samozřejmě sledujte také i naše Instagramy. Vzhledem k tomu, že na Instagramu Hit Radio i na mém, tak budeme mít záznam toho rozhovoru. Teď to dáváme dohromady, stříháme, aby se to měli hezky s obrázkem. Dáme si další hity na Hit Radio. Take That za chviličku, Rehab, Anana Club a Sesh, Rock My Body právě teď.
8: Ty

0: Je úterý 2 hodiny odpoledne a to znamená jen jedno jediné.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Že jdeme řešit další anketu, nebo ne anketu, takový průzkum, který tady mám. Tentokrát je to téma, které se bude týkat vás, rodiče.
1: Vědci
0: tvrdí, že přes polovinu Čechů, konkrétně tedy českých rodičů, dodělává veškeré povinnosti až po usnutí dětí. Je to pravda nebo ne? Máte čas přes den udělat si prostě jako svoji práci? A nebo zuby, večerníček, dobrou noc, uspávačka, knížka, pak teprve v 10 úplně celý vyřízený, možná někdy kolikrát i v 10:30 se vrátíte z toho pokoje, protože jste v té postýlce samozřejmě usnuli taky a najednou zjistíte, že ještě teprve teď musíte dodělat všechny věci. Je to naprostý standard u rodičů? A nebo to taky má někdo jinak? U nás je to standard. Já jako začínám žít a pracovat opravdu až po 22. hodině. Jsem zvědav, jestli se najde někdo, kdo to tak nemá. Jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že je to pouze polovina z nás, rodiče. Dejte vědět 777 937 777.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills na Hit Radio. Ve čtvrt na tři. Za minutku.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že přes polovinu Čechů dodělává své povinnosti až po usnutí dětí. Jak to máte vy doma? Jak jste to měli třeba doma, když jste ještě měli malé děti? Tak to je otázka, odpovědi na 777-937-777, mám to tady. Ahoj, je to jak kdy, ale třeba my se snažíme, než jdou děti spát, a pak už taky chill. Chvíle se ženou a taky chvilku pro sebe. Co jsme nestihli, to prostě počká. Měj se hezky, Pavel. Tohle to je krásný. Jo, to je to, čemu já jsem se jako chtěl dostat, že když doděláváte potom povinnosti, potom co děti jdou spát, tak se taky ale nestíhají ty manželské povinnosti. Jo, a potom vlastně i ten vztah tak nějak jako jde do kytek, jak se říká, jo? Protože prostě nemáte čas ani sami na sebe. Čau, asi je to jak který den. Většinou je naženeme do 8 hodin do postele a nám začínají 2 hodiny klidu, ticha a relaxu. Než začneme vykydávat na gauči, pak se jako zombí přesuneme zpátky do ložnice. To je taky dobrý. Se taky většinou doma ptám mé paní, u jakého filmu chce usnout dneska. A další. Ahoj, mezi dodělávače povinností po usnutí dětí nepatřím. Jsem úplně mrtvá a odpadnu hned po nich. Krásně je Veronika. Jasně, to je taky ještě další jako varianta. Je někdo, kdo to tak opravdu jako nemá? To by mě zajímalo. 777-937-777.
1: Vědci
0: tvrdí, že je to polovina z nás. Tak na tu druhou půlku zatím marně čekám. Ale pozor, tady zpráva. Ahoj Jirko, my jsme to tak absolutně neměli. Prostě dítě šlo spát po obědě, tady máš postýlku a prostě se vyspinkáš. To samé platilo i večer. Přečetla se pohádka a dobrou noc. Nikdo nikdy neprotestoval. Ale mám kamarády, co to mají úplně naopak a ještě do 7 let to dítě s nimi spí v posteli a prakticky i chodí uspávat a usnou tam samozřejmě s nima. Tohle jsem vlastně nikdy nepochopil. No, tak konečně někdo. Ale ještě potřebuju další. Mají Věci pravdu nebo nemají? 777 937 777.

0: Hit Rádiu zpěvačka Pink, za chviličku Mandraže, taky Miley Cyrus.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jdeme do finále a rozsekneme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, anebo ne, když tvrdí, že přes polovinu Čechů dodělává povinnosti až po usnutí dětí. Berte to tak, že když teď posloucháte, tak alespoň budete vědět, jak to mají i ostatní doma. Že možná vlastně jako nejste sami, jo, s tím, co řešíte. Tak třeba Lenka tady píše, naše děti také chodili spát po obědě a večer klasika, po večerníčku po sedmé večerní spinkat. Sami a bez řečí, mnohdy svítilo sluníčko a oni už měli půlnoc. Absolutně bez problémů. A my rodičové měli klídek. Zdraví Lenka. Leni, vy už nikdy nesázejte sportku. Jo? To je zbytečný. Zbytečný. Vy už jste jackpot vyhráli, protože tohle to je jako samozřejmě jako snový. A můžu vás ubezpečit, že 90% ostatních lidí, minimálně rodičů, co dneska píše, tak to takhle doma nemají. Ale vlastně se shodneme na tom, že záleží taky jako na věku. Jo? Záleží na věku, to je taky další zpráva. Záleží na věku našich dětí, mladšímu je necelých 18, staršímu 23, spádou zhruba v půl třetí ráno. To už se moc věcí udělat nedá. Tak, tak samozřejmě, skvělý. Když dítko bylo malé, resty se doháněly až potom. Teď, když je dítko větší, tak je to o něčem jiném. Po večeři se zavře u sebe v pokoji, hraje si a já třeba uklízem. Zdraví Lenka. Tak jo, tak pojďme to rozseknout. Myslím si, že
1: vědci
0: pravdu nemají, že to není polovina z nás, že to bude třeba 60%, 65%, ale zároveň, že opravdu tady záleží na věku těch dětí. A možná, že v tom jednom určitém věku je to až 90% rodičů. Takže pokud z toho máte stres a nervy, věřte tomu, nejste sami. Pokud to tak nemáte, buďte šťastní.

0: práci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
4: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+KK až 3+KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
5: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aviony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.

0: Telpice. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A říká, jak to dlouho děláš? Říkám 10 let a na ránu jsme skoro rok a on. Takže, že ty myslíš jako říct, že se prostě 10 let snažíš o to, abys stával jako v 6 ráno. A já na něj hledím a říkám.
3: Hledím, z jakého seš to letí.
2: Koukám a říkám, vlastně, on má vlastně pravdu.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio.

0: Byly doby, kdy jsme se báli otevřít ledničku, aby tam na nás nevykoukli mandraže. No a teď je nám po nich smutno. Tak třeba se jednou dočkáme, třeba se jednou vrátí. Vy se ale nebojte otevřít ledničku a už vůbec se nebojte otevřít dveře, když někdo zazvoní, protože když někdo zazvoní a vy otevřete dveře, tak tam klidně můžeme stát my, jako dneska ráno. A dneska ráno to navíc dopadlo tak skvěle, že si Petra vyhrála 8000 korun. Je to jednoduchý, jakmile prostě ve snídaní šampionů po 7 hodině zazvoní zvonek, vy musíte otevřít dveře a když my tam budeme stát, tak dostáváte denní výhru, což je minimálně 5000 korun. Pokud to tedy stihnete v limitu do 30 vteřin. Důležité je, abyste byli zaregistrovaní do hry. To zvládnete na webu hitradio.cz. A tento týden končíme. Zítra ráno 5000, pak uvidíme, protože když nám zítra nikdo neotevře, tak přihazujeme další tisícovku. Kdyby náhodou byl ten černý scénář, že zítra by taky nikdo neotevřel, tak ve čtvrtek je tam 7000. No a v pátek na ten poslední den tam nebude 8000, ani 5, ale rovných 50000 korun. 50000 na ruku, to vám dáme my, když nám otevřete dveře. Je nám jedno, že budete ještě pořád v pyžamu. Na to se po ránu nehraje. Takže hitradio.cz a zapojte se do naší hry, kdo pak to zvoní na hitradiu. No a tady nikdo nezvoní, tady naopak pomalu Alisti už klepe na dveře naše odpolední show, to začíná ve 3 odpoledne.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Ať ten den zatím máte úplně jakýkoliv, jo? Šéf vás štve, křičí, něco se nestíhá, hrozně moc práce, děcka něco chcou. Poklidu, protože od toho je tady odpolední show.
3: Jasně, my jsme v tom totiž s vámi, my to máme taky na prd, taky na nás křičel šéf a taky mě štvali děti ráno, to zvládnem.
2: Tak se tady chytem za ruky

0: Shakira na Hit Rádiu ve 14 hodin a 43 minut. Do 15. hodiny ještě Kato, Sebastian, také Leony. Já jsem Mirka Pelnář a budu se na vás těšit zítra tady na Hit Rádiu v pravé poledne. A protože je středa, tak nás zítra ve 2 hodiny odpoledne čeká také naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. Tak pokud jste se ještě nikdy nezapojili, zítra je ten nejlepší čas. Tak se smějte a užívejte odpoledne s odpolední show tady na Hit Rádiu.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín.
6: Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
7: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
8: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
9: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
12: Tiskne, kopíruje, skenuje.
11: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
12: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
16: S mým hlasem mi pomohla AI.
17: Puf, puf, miau.
16: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
18: Hit Radio. Hit Radio.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtěj jít. Někdy tě mám ve svým těle.

0: už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, nesu dobré zprávy. Já nevidím žádné komplikace, tak snad nám to dneska vydrží na cestách, ale tak uvidíme. Kdyby se to náhodou mělo kdekoliv ve Zlínském kraji na cestách změnit, tak 601 13 1305 náš WhatsApp.
1: Uherskobrodská pouť. 3. října zahraje legendární tublatanka Alband a Street 69. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na ticketlife.cz.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším.
4: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: On air.
9: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Zlínský kraj zřídí vlastní veřejnou výzkumnou instituci. Zaměří se na výzkum a inovace v oblastech důležitých pro další rozvoj regionu, zdravotnictví a sociální péči, vzdělávání, regionální rozvoj a spolupráci s průmyslem. Instituce bude sídlit ve vědecko-technickém parku ve Zlíně a svou činnost zahájí 1. ledna příštího roku. Volby do poslanecké sněmovny by v srpnu vyhrálo hnutí ANO s 34% hlasů. S odstupem následuje hnutí STAN, které by získalo 12%, a 3. ODS by měla podporu 11% voličů. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu agentury Median. Do sněmovny by se podle něj dostali ještě zástupci SPD se ziskem 9% a Piráti, kterým by dalo hlas 7,5% lidí. Motoristé se 4,5% hlasů by překročili potřebnou 5% hranici. Do Vysokých Tater dorazilo zimní počasí ještě před začátkem astronomického podzimu. Ve vyšších polohách klesly teploty pod bod mrazu a napadl sníh. Na skalnatém plese leželo dnes ráno až 16 cm. Zářijové sněžení ale v těchto nadmořských výškách není ničím výjimečným. Zimní počasí má navíc ve vysokých polohách pokračovat i v dalších dnech.
13: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
11: Hit Radio Zlín.
0: Úterý 22. září znamená pro Hit Radio Zlín na odpolední show jednu zásadní věc. Jsou tady úterky z Berany. To znamená, že někdo z týmu, z kádru sem za námi za chvilku přijde. Konkrétně to bude dneska Tomáš Smolík, kondiční trenér zlínských Beranů. Tak mě zajímá, co vlastně kondiční trenér dělá a hlavně, kdo v kabině nejvíc maká, anebo naopak, kdo se

0: Beran v éteru. Nejlepší info ze zlínského hokeje na Hit Rádiu Zlín.
1: Tady Hit Rádiu Zlín, tak jako odpolední show. No a samozřejmě každé sudé úterý, tady máme úterky z Berany. Dneska vzácná návštěva, Tomáš Smolík. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, zdravím tě, ahoj.
1: Tak ty jsi prosím tě kondiční trenér zlínských Beranů. Já jakožto jako... řekl bych, nesportovec, nemám nejmenší tušení, co dělá kondiční trenér. Ono to zní, že jim je prostě postaví na pás a upravuje mi fízu. Je to tak? Nebo co dělá kondiční trenér přesně?
2: No hele, v podstatě jako z části máš pravdu, ale kondičák nebo kondičáci, kteří jsou u sportovních týmů, jakýchkoliv, ať je hokej, fotbal nebo jakýkoliv jiný třeba sport, tak mají vlastně na starosti celou tu kondiční stránku, jako fyzickou, tak aby ti hráči byli vlastně dobře připravení na to zápasové tempo, aby vydrželi vlastně to vytížení, které tam mají.
1: No. Předpokládám, že s ostatními trenéry musíš být v nějakém jako úzkém spojení, co se týká, že oni by ti řekli třeba tamhle ten má špatnou fízu, ten musí jako zamakat víc, nebo to ty sám musíš vypozorovat, kdo musí na čem pracovat?
2: Myslíš trenéry jako hlavní?
1: No.
2: Jo, určitě. Jako my jsme v kontaktu vlastně všichni, celý ten realizák, tam dohromady spolupracujeme. Ale co se týká toho vedení úplně, jakoby toho našeho head coache, tak samozřejmě s ním je ta komunikace na denní bázi.
1: Jak vypadá ten den kondičního trenéra? Máš jako nějaký full time, jako od 8 ráno do 4, nebo chodíš na tréninky, na zápasy, co děláš vlastně v tomhle směru?
2: Trošku se to liší, když máš třeba zápasový den, nebo když máš ten den, kdy je jenom samostatný trénink. Takže co se týká třeba toho klasického dne, kdy máme jenom posilovnu a led, kdy není zápas, tak většinou chodívám tak hodinu a půl před srazem, před klukama, než se sejdeme v kabině.
1: Co tam děláš jako?
2: No tak nachystám si posilovnu, že jo?
1: Jo, takhle.
2: Nachystám si ty věci, všechny ty běhací pásy, jak jsi říkal na začátku.
1: Jo.
2: Takže si to tam trošku nachystám, protože mám rád, že pořádek v té posilovně, když je to dobře nachystaný a pak to vlastně všechno rychlejc ocípá. Nejsou žádný prodlevy, má to spát a je to prostě líp řízený, než když bych v průběhu té posilovny ještě něco dochystával, tak jako nevypadá to dobře. No.
1: To je pravda. Jak se pozná?
2: Takže většinou hoďku a půl před klukama nachystám posilovnu, no a potom, když máme sraz, tak trenér má nějaké slovo, řekne kabině, co ten den bude, jaký bude plán, jak bude vypadat trénink na ledě, no a pak už si je přebírám kluky a přecházíme vlastně do posilovny, protože většinou máme tu posilovnu před tím ledem. No a kolem 10. hodiny potom jdou kluci na led, tak to je taková fáze nebo takovej čas, kdy dám rychlý kafe, podívám se po klukách, kteří mají třeba nějaký zranění, nebo je potřeba s nima něco pořešit, někdy třeba málo toho zápasového vytížení, nebo řešíme nějaké zranění, tak si je vezmu bokem. Takže většinou to máš takhle od toho rána do nějakých určitě 12 hodin, tam máš co dělat, jo. No a pokud se jedná o ten den, kdy se hraje, tak je to vlastně natažené ještě o to, že máš odpolední sraz, ten je většinou 2 hodiny před tím zápasem, 2-3 hodinky už se ti kluci začínají tam scházet, takže chystáš, pomáháš vlastně kustodovi, děláš nějaký věci, abys mu trošku pomohl a pak rozcvička, zápas, takže během toho zápasu to je lítačka, tam prostě jsem na střídačce, pomáhám kustodům, pomáhám trenérům, co je potřeba. No a po zápase ještě jdeme znova do posilovny, protože míváme posilovnu, která je ještě pozápasová.
1: Takže je to full time?
2: Ten den zápasový je skoro full time, tam je toho hodně. A když ten zápas není, tak polovina dne určitě.
1: Vedeš si o těch jednotlivých hráčích nějaké údaje? Nějaké jenom statistiky, máš na něco nějakou složku, nebo víš,
2: musíš mít, no,
1: jasně. Co jsi myslel? Jak se pozná dobrý nebo špatný kondiční trenér? Dokážeš ty ze svého hlediska se podívat na nějaký tým, nemusíš mě jmenovat, ale že bys teďka se jako zamyslel, řekl si, aha, v Kladně mají špatného kondičního trenéra, to poznám. Jo, nebo vidíš to, dokážeš to jako zhodnotit?
2: No, myslím si, že takhle. Žádný trenér, žádný kondičák to nedělá špatně. Nebo záměrně, že by to dělal špatně.
1: Jo.
2: Tam myslím si, že každý to dělá v rámci svého nejlepšího přesvědčení a snaží se to dělat dobře.
1: Uh-huh.
2: Jo? Takže nemyslím si, že je někde nějaký kondičák, že to dělá vysloveně špatně. Můžou to dělat třeba jinak.
1: Jasně.
2: Jo, mají třeba jiné metody, věří jinému systému, uh-huh. to asi jo. Ale že by byl někdo vysloveně špatný, nebo že bys o někom řekl, hele, tíhle teďka jsou špatní, tak
1: nestává se.
2: Nestává se. No.
1: Co musím umět nebo znát, abych to mohl dělat? Jako, předpokládám, že škola na to není, takže to musí
2: je
1: být
2: na to
1: jako...
2: vysoká škola?
1: Je na to vysoká škola?
2: Máš fakultu tělovýchovy a sportu, takže tohle je normální.
1: Aha.
2: Nebo máš samozřejmě nějaké trenérské školení, nebo nějakou akreditaci si musíš udělat, abys mohl vykonávat jako trenéra. Ale hodně k tomu pomůže samozřejmě to, když třeba ten sport dělal. Jo? Že máš k tomu nějaký vztah, rozumíš nějakým těm vazbám, samozřejmě když celoživotně sportuješ, tak
1: jasně.
2: K tomu máš nějaký tenhle vztah. Ale myslím si, že hlavně je, že proto musíš být asi zapálený. Hodně zapálený a chtít tu práci dělat.
1: Ty sám by si mohl dělat kondičního trenéra třeba pro fotbal, nebo volejbal, nebo jakýkoliv jiný sport?
2: A v podstatě mohl.
1: Technicky jo.
2: Technicky jo, ale každý ten sport je samozřejmě trošičku jinačí, takže nejde to, že bych teďka najednou přišel od hokeje k volejbalu a klukům tam tvrdil, hele hoši, takhle to děláte špatně a dělejte to líp, jo.
1: Dobře, to rozumím. Ne. Říká v tuhle chvíli Tomáš Smolík, tady na Hitrádiu Zimu polední show, máme úterky z Berany a dneska za námi přišel kondiční trenér zlínských Beranů.
0: Berani jsou doma na Hitrádiu Zlín. Poslouchej to nejlepší info ze zlínského hokeje.
3: Hrdost a síla Beranů začíná v letišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani Zlín, partner pořadu Beran v éteru.

0: éteru. Nejlepší info ze zlínského hokeje na Hit Rádiu Zlín.
1: Tady na Hit Rádiu Zlín odpolední show máme úterky z Berany, tak dneska za námi přišel kondiční trenér zlínských Beranů Tomáš Smolík. Ještě jednou dobré odpoledne.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak prosím tě, jak se liší příprava tvoje konkrétní s jednotlivými hráči nebo s celým týmem před sezónu, během sezóny a pak případně v play-off? Je to jiné?
2: Je to jiné. V podstatě největší penzum té práce je letní příprava. Ta začíná, dejme tomu, někdy na začátku května.
1: Mm-hmm.
2: A ten hlavní blok trvá až do 1. července, kdy dáváme klukům dvoutýdenní dovolenou, v podstatě, aby si trošku oddechli od té posilovny a od toho všeho kolem dokola. Takže dva týdny tam potom mají dovču. No a potom už, jakmile se sejdeme někdy kolem toho 20. července, tak tam už máš dvoufázové trénink, kdy máš posilovnu, chodí se na led. Takže tohle je jinačí část. Jo? Do toho potom přijdou přípravné zápasy, letos jich bylo, mám dojem, 8?
1: Je to možný?
2: 8 zápasů bylo, myslím. Takže to tam zase, tu přípravu tomu musíš malinko přizpůsobit, tak hodně těžký posilovný, hodně těžký ledy, navíc venku je vedro, takže není to příjemný v tom na tom ledě trénovat. Jakmile se rozjede teďka ta sezona, která teďka začala, na začátku září, tak už zase přizpůsobuješ tu posilovnu tomu, že máš, dejme tomu, středa, sobota, další týden zase teďka pondělí hrajeme, takže už to zápasové tempo je daleko větší, než během té letní přípravy, kdy jenom máš čas prostě trénovat. Takže musíš to přizpůsobovat. Vlastně celý rok se snažíš ty kluky nachystat na to, aby nebyli nejlepší teď v září, v říjnu, ale my musíme být dobří na playoff. Tam začíná ta největší show, ta největší sranda a tam musíme být všichni zdraví, nachystaný. A všechno to musí klapnout tak, aby jsme potom mohli přemýšlet nad tím, že ta sezóna bude úspěšná.
1: Můžeš říct, jestli je nějaký týden, měsíc nebo nějaká část roku, ve které jsou ti hráči třeba nejvíce tvarovatelní ve tvém směru jako té kondici?
2: Během té letní.
1: Během letní přípravy ty je vlastně vytvaruješ a pak už je v tom, ve velkých úvozovkách se dá udržet, nebo se udržují.
2: Jakoby jo. Když to takhle vemeš, tak jo, že máš největší penzum té práce s nima uděláš během té letní, ale ne, že z toho těžíš, ty musíš vlastně celoročně pořád.
1: Jasně.
2: Jak jsem ti říkal, chodíme do posilovny v podstatě denně, takže.
1: A to mě zajímá, možná jako je zákulisní drby, kdo jsou v týmu největší dříči, nebo je tam třeba jeden, o kom můžeš říct, že to je jako, to je blázen do posilování třeba, nebo že ten jako pumpuje, že ten se fakt snaží, že ten jede jako pecky?
2: Já fakt musím říct, že letos jsou ti kluci všichni strašně vyrovnaní, fakt je to fajn. Práce s nima. Ale když bych teda jako měl říct, tak Štyby, Zavrouš, Čípák.
1: Tak ti jedou.
2: Véďa Keller. Ale já bych jako...
1: Dobře, ti bych to řekl, jo.
2: Jo, fakt bych jako někoho vynechal, to bych nerad. Celá řada těch kluků je prostě letos perfektní.
1: Tak naopak, kdo je, ne úplně neřekněme nejhorší, ale s kým je třeba nejhorší domluva? No já nevím, jestli tam někdo do ti třeba pindá, jakože to nechce dělat, nebo že je unavený, že nevím. S kým máš třeba prostě problém?
2: Vysloveně ne.
1: Mm-hmm.
2: Vysloveně to tam není. Samozřejmě musíš třeba ty mladý kluky, kteří ti přišli z juniorky, tak je musíš trošku naučit na ten systém toho, že v juniorce oni byli mazáci. A
1: jo.
2: Teďka přijdou mezi
1: vlastně.
2: Chlapy a jsou cucáci. Takže spíš takový jenom nějaký režim, aby ta kabina fungovala. Nejenom na ledě, ale třeba v té posilovně.
1: Počkej, ty tam vidíš, probíhá tam něco jako na vojně? Je taková ta mazácká škola, kdy ti jako staří vlastně, nechci říct, že šikanují ty mladší, ale...
2: Aby dostávali deku?
1: No, neprobíhá to tam.
2: Ne.
1: Mladý, tam... přines mi.
2: Ne, to zas takhle ne. Určitě jako ti starší kluci na ně mají vliv, v rámci toho, jak se chovají na ledě, jaký jsou profíci, jak přistupují posilovně, tady tohle všechno, to ti mladí kluci vidějí. Ale jak říkám, no, oni se spíš tak jako snaží obkoukat od těch starších mazáků, jak to funguje v tom seniorském hokeji, ale...
1: Máš někdy problém třeba s hlavním trenérem? Jdete proti sobě někdy? Nevím, jestli třeba tobě se nelíbí, co on dělá, nebo naopak, nebo on říká, kecá tobě do práce, říká, co to s ní děláš, prosím tě, to je hrozný, nebo...
2: Když teďka budu mluvit hlavně jako o našem aktuálním head coachi, tak Peťa Oremus je profík, to samé asistenti Larry a Kapi, oba dva superoví borci. A nemáme se sebou žádný problém, nebo nejdeme proti sobě, není to, že by mi do toho velice zasahovali, řeknou si k tomu svoje, řeknou, jo, on je prostě Peťa je šéf, trenéru, tak by k tomu něco řekne, jak by si to představoval, jak by si představoval ten týden, aby vypadal, co by chtěl, co by nechtěl, já mu k tomu řeknu jo, ne,
1: jasně,
2: ale že by jsme šli vysloveně proti sobě, to ne.
1: Chodíte někdy na pivo? Máte jako, jestli ten vztah je vlastně i mimo tu práci, i takový, že si někdy sednete, jdete si na pivo a třeba ne nutně tam jako řešit tu práci, ale jestli ten vztah je kamarádský.
2: Myslíš teďkom s klukama nebo s trenérama?
1: Vlastně se všema. Vlastně jak z hokejisty, tak i zároveň s trenéry.
2: Když se jako podaří najít nějaký čas volnej, tak s trenérama, s realizákem zajdeme.
1: Pěkný.
2: Pokecat, jako posedět, ale není to žádná divočina. Jo. A většinou necháváme kluky oddychnout si od nás, takže když se oni si někam posedět, tak jim dáme ten prostor, aby si mohli oni mezi sebou věci vyříkat, aby tam nebyly oči, uši realizáku. No. No,
1: bez šéfa se vždycky líp pije, to já jako potvrdím. Jak moc, a teď to je velká otázka, tě registrují fanoušci Beranu, vnímají, že tam si, protože většinou, když se nedaří, to jako víme, tak ten hate jde vždycky směrem jak do kabiny, jako k hráčům. Často to jde na trenéry, případně na majitele, ale stejně tak samozřejmě nějaká ta jako slova chvály, když se daří, tak dostává se to k tobě, jak ten hate, tak i ty dobré věci, nebo ty jsi neviditelný člověk? Pro fanoušky.
2: Myslím si, že když se daří, tak my jsme takový národ, že když se daří, tak se nechválí. Probíhá to takzvaně automaticky, že je všechno dobrý, jo, takže
1: klasika,
2: když prostě se daří, tak nepřijde nikdo, že by mě řekl jako smoula dobrá práce a to. Když se nedaří, když se prohrává, tak je to nepříjemný. Jo. Dostáváš někdy bídu, samozřejmě lidi jsou nespokojení s tím, že se párkrát prohrálo, tak je to někdy jako nějaký hejt dostanu. Ale že by toho bylo nějak strašně moc, to asi ne.
1: Tak ono na druhou stranu, nejste kapela, abyste furt vyhrávali, že jo?
2: Je to
1: ono,
2: tak.
1: Ono prostě to k tomu taky prostě někdy patří. Tak to říkal Tomáš Smolík, kondiční trenér Zlínských Beranů v Berany, v útercích z Berany, tady na Hit Radio Zlín. Já tě moc krát děkuju za čas, nebudu tě zdržovat, měj se hezky, ahoj.
2: Díky moc, ahoj.
0: Berani jsou doma na Hit Radio Zlín. Poslouchej to nejlepší info ze zlínského hokeje.
3: Hrdost a síla Beranů začíná v Hledišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani Zlín, partner pořadu Beran v éteru.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Trenýrkarna.cz

0: Bylo to fajn, ozvu se.
1: Sestěhujem se hned?
0: Zapomněl jsem peněženku.
1: Uděláme si selfiečko?
0: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský.
0: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
3: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: Elitedate.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Obchodní dům Zlín a bistrotéka Valachy vás zvou na nedělní brunch 4. října. Menu pro vás připraví oceňovaný šéfkuchař Tomáš Černý společně s týmem bistrotéky Valachy. Těšit se můžete na speciality inspirované Itálií a Středomořím, skvělá vína a živou hudbu v krásném prostředí Galerie Desítka. Pro více informací a rezervaci navštivte web obchodnidum.cz.
9: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živá voda modrá.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Lásko, jaký bys chtěla auto?
12: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
11: Ale já myslel, jakou barvu?
12: Barvu? Je tak to nevím.
11: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
13: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Hlavou proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: A tento týden je takový, řekl bych, velmi hokejový, co se týká téhle soutěže, protože tady máme každý den rozdáváme dva lístky na středu 30., čili příští středu od 17.30 tady ve Zlíně. Bude 8. kolo Maxaligy našich Beranů, kteří se postaví proti Třebíči. My vás tam dostaneme gratis. První nebo druhé dva lístky půjdou pravděpodobně Pepčovi. Pepo, nazdár.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tě, na tobě bude velmi jednoduchý úkol projít přes tři otázky. Jsi připraven?
2: Pojďme na to.
1: Jak se říká, když jeden hráč během jednoho zápasu střelí tři góly? Za A je to triple head, za B je to hat-trick, anebo za C je to banánovník?
2: Za B.
1: Výborně, výborně. Proč si nad tím vůbec uvažoval? Druhá otázka. Když se dva hokejisti poperou bez rukavic, co následuje po bitce? Za A. Prostě hrajou dál. Za B. Prohrál ten, komu dřív začne téct krev, druhý hráč slaví. A nebo za C. Dostanou pětiminutový trest oba a vyloučení do konce zápasu.
2: No tam jako i slaví, i dostanou pětiminutový trest.
1: Správně. Vlastně pravda. No a poslední otázka, co znamená, když se řekne, že padl gól do šatny? Za A, gól, který padl těsně před koncem třetiny. Za B, gól střelený během první minuty hry. A nebo za C, je to odražený puk do diváků.
2: Tak tady bych typoval asi Ačko.
1: Cože, ty jsi to věděl?
2: To jsem zrovna nevěděl, to byl jako tip, ale tak mě to k tomu nejlíp sedělo.
1: Dobrý, protože já se přiznám, že jsem to slyšel poprvé v životě, gól do šaty, jsem v životě neslyšel.
2: A to právě si na hokej, jsem taky poprvé slyšel. No.
1: To chodí vždycky na hokej, no tak já nevím. Tak hele, dva lístky jsou tvoje, koho vezmeš sebou?
2: Uvidím možná manželku, ještě na hokej nikdy nebyla, tak ať se podívá.
1: Tak jí musíš koupit nějakou dobrou beranovou šálu, jo?
2: Dobře.
1: Dobrý, tak jo, opatruj se, ahoj.
2: Díky, ahoj.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte.

0: konkrétně do Kvítkovic, vyrazíme z odpolední show na Hit Radio Zlín, protože kvítkovičtí hasiči mají novou zbrojnici. Já jsem teda viděl nové fotky ze slavnostního otevírání, akorát to sebou nese, si uvědomuju jednu vlastně hrozně smutnou věc, že kluci nemají kde slavit, protože v novém prostoru to jako nechcete hnedka, že jo, nevím, podničit a tahat si tam bečky, kdo ví, co by se s tím stalo. No a hospodu už tam taky jako, že o pár let nemají, tak si říkám, jestli bychom to neoslavili nějak spolu, hoši. Já bych se totiž nabízel, kdybyste chtěli.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
5: Nechytli jste zlatou rybku? Nevadí.
6: Přání umí plnit i dárková karta obchodního centra Zlaté jablko.
5: Nabijte ji na libovolnou částku od 300 do 6000 korun.
6: Přidejte do mobilní peněženky pro platby telefonem.
5: A opakovaně využijte až do vyčerpání kreditu.
6: Obdarovaný si může vybrat sám podle svého vkusu.
5: A to téměř ve všech prodejnách Zlatého jablka.
6: Kartu koupíte jednoduše online nebo v automatu v prvním patře obchodního centra.
5: Dárková karta Zlatého jablka.
6: Karta plná radosti.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
9: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
10: Maxi.
11: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
10: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

to, že si lítá po vesmíru jenom proto, aby se vyfotila, tak dokonce dokáže naspívat i takhle skvělé hity. Katy Perry za rámy na Hit Radio Zlín. Ovšem samozřejmě docela ještě nějakou muziku stíháme. Určitě bude Train, Drive By, to jenom tak, ať máte dneska při úterku o kus lepší den.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes Bystřici pod Lopeníkem. Dneska se nám tady pracuje, hlášení práce byly do 4, ale pravděpodobně to půjde ještě minimálně hodinku. Řeší se to kyvadlově, jedním jízdním pruhem. Kdyby něco přibylo, tak 601 13 13 05 náš WhatsApp.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
7: Život je boj, pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Hasiči z Kvítkovic v Otrokovicích mají novou zbrojnici. Slavnostním přestřižením pásky byla v pátek 18. září dokončena rozsáhlá rekonstrukce dvoupodlažního objektu, který nabízí moderní zázemí pro zásahovou jednotku i spolkový život dobrovolných hasičů. V horním patře budovy brzy vznikne také místo pro připravovanou síň tradic. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti nabídne dospělým a mladým lidem od 15 let možnost poznat příběh Tomáše Garrigua Masaryka trochu jinak než z hlediště nebo učebnic. Účastníci zážitkového programu budou sami vstupovat do historických situací, rozhodovat se v nich a zkoušet různé role. Program s Masarykem ke vzniku Československa se uskuteční 25. října na malé scéně. S příchodem podzimu jsou před námi také podzimní státní svátky. Už v pondělí 28. září si připomeneme Den české státnosti a také svátek svatého Václava. Zákon určující, o kterých státních svátcích musí mít obchody zavřeno, sice platí už od roku 2016, lidé si však stále nejsou jisti, kterých dnů se to týká. Teď v pondělí budou větší obchody zavřené, stejně tomu bude i 28. října. Zítřejší ráno doprovodí mlhy, později nás čeká oblačná obloha i s přeháňkami. Teploměry ukáží mezi 15 až 18 stupně Celsia.
9: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
2: Hit Radio Zlín.
0: Já v tuhle chvíli na Hit Radio Zlín odpolední show hrozně rád pozdravím do jedné speciální dědinky, a to Brusné. A to kousek od Bystřice pod Hostýnem. Jestli jste tam nikdy nebyli, tak to napravte, běžte si tam a napravte si jakoukoliv cestu tady tímhle směrem přes Brusné, jak budete projíždět. To je tak nádherná dědina. Mě to hrozně překvapilo. A pozor, že je tam 390 lidí. Tam mají klid.

Já sedu tady na Hit Radio zít odpolední show rovnou posypat popelem, jak se říká, sypat popel na hlavu, aby si měl zasypat celý, protože dneska při cestě do práce autem jsem stál na červené v pršném tady ve Zlíně, jak tam stojíme asi vždycky a všichni a pravidelně. Nicméně mě tam zasila hrozná hanba, protože my jsme se tady bavili už o tom, jak včera, tak i minulý týden, že se chystá den bez aut. Mezinárodní den bez aut a dneska DSZO jezdí zadarmo. Můžete se svést bez problému gratis. A já jsem si říkal, to je paráda, to je taková pěkná akce, tak já pojedu MHDčkem výjimečně do práce. Já jsem měl zase auto, já jsem na to úplně zapomněl. A pak jsem viděl, že na těch letkách, jak běžně na těch zastávkách svítí, kdy přijede trolejbus, tak tam každou druhé, třetí prolínání najede MHD dnes zadarmo, je tady mezinárodní den bez aut. Tak pokud jste jeli bez aut, tak kromě toho, že vás musím pochválit, máte můj obrovský respekt, ale především 601 13 13 05. Pojďte se mi přiznat, jeli jste dneska MHD, nezapomněli jste na to, nebo jezdíte MHD běžně?

0: se tady na Hytáriu Zín, plení show, teďka sešly velmi zvláštní odpovědi. Jak se stavíte vlastně k tomu Mezinárodnímu dní bez aut, který dneska máme? A jestli jste jeli MHD, která je dneska zdarma, vlastně tady ve Zlíně. Tak Tomáš, i když jezdím MHD běžně, dneska jsem přemluvil kolegyni, aby jela taky místo autem se mnou trolejbusem. A jak byla spokojená? No to my nevíme, to jsem nám měl napsat, ale tak předpokládám, že asi dobrý. Hanka, já se přiznám veřejně, že jsem jela autem, jsem si pak potřebovala nakoupit a to v MHDčku bude těžko, budu těžko všechno tahat. Což je vlastně pravda, pakliže se člověk chystá na větší... Moment! Jak člověk jezdí na velké nákupy, jako fakt velké, že si chcete vzít na balení, tři balení prostě nějakých vod a brambory a podobně a nemáte auto. Tak jako nabízí se různá řešení, ale to si možná probereme ještě zítra, to bylo docela vlastně zajímavé. A Radka, a já dneska jela výjimečně MHD, protože jsem měla odstavené auto a to, že jsem nemusela platit, mě naopak velmi potěšilo. Pro mě to bylo hezké překvapení. I tak se na to dá dívat, že jste prostě nechtěně jeli trolejbusem a náhodou jste zjistili, že nemusíte platit. No tak paráda, takže palec hore.
1: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
2: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Pozor! Mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
8: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: Richard Miller. Gala koncert hudební legendy 9. listopadu v Kongresovém centru Zlín. Večer plný hitů v rámci turné Vánoce 2026. Richard Miller s kapelou ve Zlíně už 9. listopadu. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Srdečně zve agentura Velryba.
1: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
4: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: A říká, jak to dlouho děláš? Říkám 10 let a na ránu jsme skoro rok a on. Takže... Že ty myslíš jako říct, že se prostě 10 let snažíš o to, abys vstával jako v 6 ráno a já na něj hledím a říkám...
7: Hledím, z jakého seš to letí.
6: Koukám a říkám, vlastně, on má vlastně pravdu.
5: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio od 6 do 9 s Michalem

0: tak všechno mám.
1: Dneska ven Zetko, nejzbytečnější zprávy dne, kterou si ale ještě večer budete pamatovat a pravděpodobně budete jedno místo na planetě ode dneška i pomlouvat.
2: NZ-ko, NZ, nejzbytečnější zpráva.
1: Dneska mi přijde na paškál Vatikán, nebo mám říct Vatikáneček, ten je taky maličký, že ho známe ho všichni. Nicméně tady ten statistický vlastně paradox, jak malé to tam je, tak způsobuje fakt, že ve Vatikánu žije jen necelá tisícovka stálých obyvatel. A to znamená, že Vatikán má nejvyšší míru kriminality na světě.
2: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: se můžeme klidně hluboce zamyslet na Hit Radio z Dýny odpolední show, protože většinou za preventivní prohlídky platíme. Jo, když si chceme něco zkontrolovat, nevím, cítím něco, že s tělem není třeba v pořádku, nebo preventivně se přijdu vyšetřit, kdyby náhodou, a tak za to něco logicky musím zaplatit. To je běžná praxe. Pak jsou dny akce a mezinárodní dny a podobně, když jsou nějaké preventivní ošetření úplně gratis na různé části těla a tak dál. Jenže teďka se nabízí možnost do budoucna, že bychom za to dostali ještě prachy. Ten návrh zákona je v tom, že pokud je nám nad 45 let a projdeme jednou za čas všechny preventivní prohlídky, dostaneme 1500 na účet okamžitě. Jako jachta za to není, ale jako dobrých 1500, že jo? To já bych snad i šel. Bych nad tím jako možná reálně uvažoval. Já jsem hrozně prodejný.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
12: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
12: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
11: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
13: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
14: Dopřejte si malé radosti na obchodňáku. Každý den si zaslouží malou odměnu. Ať už je to skvělá káva, dobrý oběd, mača, křupavé pečivo, kvalitní kosmetika nebo uvolňující masáž. Čím se na obchodňáku odměníte vy? Více na obchodnidum.cz.
15: Under Armour makes you better.
16: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
17: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
18: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.
19: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka, dej si odpolední show Hit Rádia Zlín.

Michael Schultz na Hitradio Zlín za námi, tady odpolední show, no a před námi jeden z nejzajímavějších singlů od Divokýho Billu, co znám, a to Síť, protože tam je jedna pasáž, která se zpívá nikdy, jo, známe to asi všichni, toto je jediné, já jsem normálně trefil mají notama, ale co je důležité, já jsem nikdy nepřišel na to, jestli oni mají napočítaný počet, kolikrát to nikdy řekne, nebo jestli to jako vycítí, kdy má přestat, když se rozjede ostatní muzika. Tak zkusíme to spočítat spolu.

0: to.
1: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, nevidím žádné komplikace, no tak my jezdíme konečně v poklidu. Tak jak to vydrží, 601 13 13 05, kdyby se tak nestalo, tak to je náš WhatsApp.
2: Pátek 2. října, pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 korun. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na uherskobrodská pouť.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka, království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
5: Město Brno v Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+ KK až 3+ KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Zlínský kraj bude testovat nový způsob odbavování v dopravě. Cestující jednoduše nastoupí do vozidla a nebude muset řešit jízdenku. Nový systém pozná začátek i konec cesty a podle projeté trasy následně určí jízdné. Technologie se bude testovat ve dvou odlišných prostředích, ve Zlínském kraji a v moderní oblasti Frankfurtu nad Mohanem. Pokud se osvědčí, může podle zapojených partnerů výrazně zjednodušit cestování především lidem, kteří veřejnou dopravu nevyužívají pravidelně. Ve Valašském Meziříčí se začalo s opravami atletického a fotbalového stadionu. Město díky investici 21 milionů korun v nadcházejících dnech zvelebí fotbalové šatny, včetně zázemí, stejně jako zmodernizuje osvětlení kolem hlavního hřiště s atletickým oválem. Pokud půjde vše podle plánu, mají být stavební práce dokončeny na začátku března příštího roku. Včerejší masivní výpadek internetu od O2 napříč republikou má dohru. Operátor dnes informoval, že odškodní všechny své zákazníky, byť byl výpadek způsoben technickou závadou. Místo slevy z vyúčtování se operátor rozhodl rozdat lidem poukazy na 200 korun pro nákup ve svém e-shopu a v prodejnách. Poukaz ale lidé nezískají automaticky. Speciální jednorázový slevový kód ve 200-korunové hodnotě si musí vyzvednout do 4. října v aplikaci operátora. Zítra ráno počítejme s mlhami. Později nás čeká oblačná obloha s přeháňkami. Teploty budou mezi 15 až 18 stupni Celsia.
10: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
7: Hit Radio Zlín.
1: Jak by řekl Jon Snow z Hry o trůny, tak winter is coming. Co to znamená pro slovácké léto? Že možná nějakou vánoční, možná zimní nadílku od nich dostaneme. I přesto, že slovácké léto je čistě festival, který trvá většinou 10-14 dní během léta. Tak stejně tak se na zimu možná něco od nich chystá. Zkusím to vysvětlit za chvilku.

Tady odpolední show, tak s vámi stále Pavel Cacek, která dneska ještě stále bez Šárky, tak snad se nám vrátí. Je slibováno, že v pátek už má být k dispozici, tak jsem zvědavý. Jirák festival, slovácké léto, známe všichni. Předpokládám, že jsme se na nějakou jeho část byli v minulosti podívat, zažít, užít, snad asi všichni. Ve skutečnosti letos slaví 20 let, už je to dospělák. A teď se uvažuje o několika změnách do budoucna, nebo jako změnách, spíš novinkách. Že první věcí je, že je napadá, že by bylo fajn rozšířit něco podobného do dalších měst. A věc druhá, že by se udělala i nějaká zimní varianta slováckého léta. Co by byla, já nevím, slovácká zima, třeba, jo, něco mě napadá. A to mi přijde zajímavé, protože přes léto těch festivalů, těch akcí a aktivit je prostě pořád všude hrozně moc. A to je vlastně jako fajn, že to je, ale máme se jak zabavit. Ale přes zimu je kolikrát taková jako větší nuda. Takže by se jako něco udělalo? Otázka, co by tam mělo být. Tak je nechme přemýšlet a budu teda s napětím očekávat, co oznámí.

0: nerozbíhají, jak už jsme si říkali, jen virózy u dětí, na Hitrádiu Zlín, taky to zaznělo, ale prosím vás, se nám rozjíždí v Česku i žloutenka typu C. A co víc, měli by se prý automaticky nechat zkontrolovat a otestovat lidé s tetováním, myšleno s tím, jako logicky tím čerstvým tetováním, které třeba neproběhlo za úplně optimálních podmínek, řekl bych. I když dneska jako tatéři v tomhle horedu jsou velmi šetrní, velmi opatrní, tak ne všichni to tak mají. Přeci jen pořád jsou to otevřené rány a velmi rychle se do nich něco může chytit. Tak pokud máte nějaké čerstvé tetování, je na snadě se pro jistotu otestovat na žloutenku pro jistotu.
1: Peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Trenýrkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
8: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
14: Tiskne, kopíruje, skenuje.
13: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
14: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
15: Tisknu levně CZ.
16: Náplně hned.
17: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
18: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
19: No jistě.
18: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
19: No jistě.
18: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
19: No jistě.
18: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
20: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
21: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
22: Hit Radio.
23: Say low.

Tak dneska na úterý 22. září tady u nás na Hit Radio Zlín odpolední show. To bylo vlastně hodně hokejové. Dneska jsme tady měli hned dvě takové důležité beranské události. První je úterky z Berany. Byl tu u nás na rozhovor kondiční trenér zlínských Beranů. A taky jsme tady udělali další dva lístky na příští středu na zápas 8. kola Maxaligy u nás na Zimáku na ty naše Berany. Další dva lupeny, kdybyste se tam chtěli podívat, tak donesu zítra.

0: Dámy a pánové, je tady na čase vyhlásit, nemám tady v bance žádné takové vyhlašovací zvuky, ještě musíme dodat, tak jsem to udělal takhle, tak za to se omlouvám. Nicméně na Hitradiu Zlín si musíme vyhlásit jasného vítěze, pokud se to k vám ještě nedostalo, a to v celostátním kole Vesnice roku. To už víme, kdo je vítěz. A tím jsou Boršice, prosím vás. Takže opět Zlínský kraj ukazuje zbytku republiky, jak se to má dělat, jak se mi tady na Moravě, ale vlastně máme dobře. A do toho samozřejmě se řadí i ta, řekl bych, politika ve smyslu starostů a podobně, kteří tady na Moravě jsou prostě super a jsou zlatí a neustále to i v těchto soutěžích vlastně ukazujeme a dokazujeme. Tak za ně můžeme být jenom rádi.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský?
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
10: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Nechytli jste zlatou rybku? Nevadí.
14: Přání umí plnit i dárková karta obchodního centra Zlaté jablko.
13: Nabijte ji na libovolnou částku od 30 do 6 tisíc korun.
14: Přidejte do mobilní peněženky pro platby telefonem.
13: A opakovaně využijte až do vyčerpání kreditu.
14: Obdarovaný si může vybrat sám podle svého vkusu.
13: A to téměř ve všech prodejnách Zlatého jablka.
14: Kartu koupíte jednoduše online nebo v automatu v prvním patře obchodního centra.
13: Dárková karta Zlatého jablka.
14: Karta plná radosti.

A mě tady na Hitradio Zlín, zbývá než se rozloučit. No tak mějte se krásně, mějte se líp než já. Ono se to většinou říká naopak, ale ne. Vy se mějte líp než já a ať se zítra zase potkáme s úsměvem na rtech od 15 hodin tady v odpolední show. Zítra už bych tady neměl být sám, nicméně Šárka to ještě nebude. Tak uvidíme, kdo nás navštíví a obšťastní svojí přítomností. Budu se na vás těšit. No a pamatujte, že opět kolem té půl čtvrté i zítra budeme soutěžit v Hlavou proti Zlínu o dva lístky na příští středu na 8. kolo Maxaligy, kdy k nám přijede Třinec a Berani je roznesou, doufám, na rozích, na kopitech, no prostě je porazíme.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Velkých Karlovicích, Novém Hrozenkově a v Hlenkově počítejte při průjezdu s pracemi na vozovce. Ty tady budou probíhat do 1. října. Pracuje se taky za Lukovem směrem na Velíkovou. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Uherskobrodská pouť. 3. října zahraje legendární tublatanka Alband a Street 69. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na ticketlife.cz.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
4: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
10: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Za pravidelné preventivní prohlídky by lidé mohli dostávat peníze. Ministerstvo zdravotnictví plánuje bonus 500 až 1500 korun pro lidi od 45 do 65 let, kteří absolvují všechna vyšetření a screeningy určené pro jejich věk. Peníze by pojišťovny vyplácely automaticky. První změny by se měly objevovat od roku 2028. Hygiena eviduje na Masarykově základní škole v újezdě nad Lesy 250 nemocných, 240 z toho jsou děti. Škola kvůli tomu kontaktovala pražskou hygienu, která prověřuje školní jídelnu. Část školy bude zítra a ve čtvrtek na ředitelském volnu. Smlouva mezi Českem a Německem o vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně Krušnohorského tunelu, by mohla být podepsána v únoru. Na mezinárodním veletrhu kolejové techniky v Berlíně to řekl ministr dopravy Ivan Bednárik. Smlouva se původně měla podepisovat už tento měsíc. Ke zdržení došlo na německé straně. Naše tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupily do semifinále. Rozhodující druhý bod získala na tvrdém povrchu Linda Nosková. O postup do finále se Češky utkají v pátek se Španělskem nebo Kazachstánem.
14: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
13: Polojasná, skoro jasná noc, lokálně může být oblačno, v Beskydech očekáváme přehánky. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru v nížinách 2 stupně, přes den pak polojasná, skoro jasná obloha, odpoledne na východě opět přehánky. 14 až 18, to jsou maxima pro zítřejší den, na jihu Moravy až 20 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
15: Krásný večer, 6:02, s vámi Kateřina Pechová, tak co? Jaký jste měli úterý? Dobrý, doufám, že jo. K tomu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Na start hodiny Saš a Gunbird. Tak jdem na to.
16: Hit Radio. Kom to nihole, jo, to jsou.

Desiree Alive. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. A takhle, jo, žádný stres, ale prosím vás, víte o tom, že dneska je poslední den letošního léta. Letu je pryč. Doufám, že jste si ho užili, jo. Dnešní den je navíc o téměř 4 hodiny kratší než letní slunovrat v červnu. 4 hodiny, to už jako člověk docela pozná, že jo. Tak já nevím, jestli už jste si všimli, ale takový to, jak jdete kamkoliv do obchodu nebo online, chcete něco sehnat. Všude jsou dýně, halloweenský výzdoby, jo, podobně takovýhle šerepetičky, prosím vás, nepotřebujete to. Jenom říkám, nepotřebujete mít sezónní výzdobu, jo, kdyby náhodou někdo pochyboval. A k tomu všechny ty vonné svíčky, jo, teď se zas přichází ta série vůní jako déšť dopadající na spadané listí, hříbky se skořicí nebo třeba mokrý listí, co doneseš na botě domů. A ano, snaží se nás přimět myslet si, že tma v 5 večer je prostě útulná. No jakoby není, ale když budete pod dekou, tak možná trochu, jo. Meatloaf, I would do anything for love. Právě teď.

0: Lay all your love on me. Above éteru Hit Rádia, krásný večer. Doufám, že máte hezký úterý, že jste v pohodě, jo? Ačkoliv se loučíme oficiálně s létem, tak doufám, že to na vás nemá žádný větší negativní vliv. Takhle, doufat můžu, to je jasné. Ale já se pokusím s tím i něco dělat, jo? Protože to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. Za chvilku třeba Rihanna, taky Pet Shop Boys. No a nebo Král Bopu. Michael Jackson a Give It To Me už za chvilku do vašich uší.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi.
3: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živá voda modrá.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
7: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pet Shop Boys, It's a Sin, posloucháte Hit Radio. Krásný úterní večer a majitelé iPhoneů, nebo prostě jablíček, pozor, jo, velmi zajímavá věc. Apple má totiž v podmínkách, což je taková ta dlouhá věc, co nikdy nikdo nečte. Jakože vždycky jenom prostě dáme souhlasím. A nevíme, co tam je, že jo. Tak prosím vás, Apple tam má to, že nesmíte poslouchat Apple Music a u toho stavět atomovou bombu. Jakože nevím, jak to ověří, jo, to si nejsem jistá a doufám, že nikdo nic takového neděláte. Jako Apple Music klidně poslouchejte, ale tu druhou věc prosím vás nedělejte, jo. Ale když se tak jako na to člověk podívá, možná je fajn si ty podmínky přečíst, co? Vím, že jednou bylo na konci nějakých podmínek, že kdo to dočte, tak dostane asi 10 000 dolarů a byl to přesně jeden jediný člověk, který to tehdy udělal, jo. Tak příště, než to odkliknete, vemte si týden volná a přečtěte si to. Další hity douší, právě teď Rihanna, Russian Roulette.

0: Tohle jsou No Doubt a Don't Speak. Jste s Hit Radiem, přeju krásný večer. 7:15, poslední sluneční paprsky. Ano, pokud se teď chystáte z práce, tak pravděpodobně přijdete domů už za tmy. No, budeme se muset zvyknout, čeká nás to pár měsíců, ale hele, to nevadí, to nevadí. My si tu náladu zvedneme i tak. Třeba tahle pecka, ta to zvládne 100%. Mbap a Hanson, k tomu Three Doors Down, nebo Billy Ray Cyrus, tak buďte s námi.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
8: Tomas Arsov v Tetě?
7: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
8: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
7: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
9: Knihovna Maitreya.
10: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
9: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
11: Nyní i jako audiokniha.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Krásný úterní večer, je 7 hodin, další hity k tomu, tak doufám, že jste na to správně naladěni, jo? V dalším songu nepůjdeme nikam daleko. Česká skupina, skvělá skupina. Tohle jsou Black Milk a Nechci tě trápit. Tak to puste ven a pěkně si to užijte.

Him a Join Me. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A hele, asi taky znáte nějakého toho frajera, co prostě s ním jedete v autě a on vám jako ukáže, že umí řídit kolenama. Jo, a tak chvilku jako za flexí, že jo, dobrý, hele, nemám ruce na volantu. Dobře, i to je samozřejmě blbost, jo? Ale dejme tomu, dá se to stále ještě posunout dál. Může to být stále ještě mnohem horší, věřte mi. Tuto věc, prosím vás, zařazuju do kolonky, toto doma neskoušejte. Respektive toto neskoušejte ve vašem autě. Protože jednoho australského řidiče teď takhle chytili policisté a dostal extrémně vysokou pokutu za to, že si za volantem mazal bagel máslem. Jo, prostě řídil kolenama a u toho si mazal bagel. Já si myslím, že jsou i praktičtější věci, co můžete jíst v autě, když už teda jako musíte jíst. A asi není úplně ideální, prostě nůž, bagel a mažete, jo? V pohodě, co by ne, že jo? On to teda zdůvodnil velmi logicky. Byl zkrátka hladový, protože byl v práci už od rána. No, tak dobrou chuť asi. Byl předražený bagel. Další hity k tomu právě teď Blondie a The Tide is High.

0: Sonika Sky, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A už je skoro tma. No, je to fakt rychlý, asi jste si toho taky všimli, předpokládám, zvlášť pokud člověk většinou má takový ten pravidelný režim a chodíte ve stejnou dobu. Tak ještě pár dní zpátky bylo v tuhle dobu fakt krásný světlo, jo? Ne nic, nebudem se tím stresovat, hele, nejlepší songy z 80., 90. a milénia máme. Přidáte jenom úsměv, no Shifty, Side Alongside, taky Masterboy nebo Susan Vega už za chvilku.
1: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Susan Vega a Luka. Posloucháte Hit Radio a pozor, peníze, peníze vozíme.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Já nekecám, dneska jsme Petře přivezli 8 000 korun. Petra to stihla, bylo to napínavý, nebojte, připomeneme si, jaký to ráno bylo. Ale jo, Petra má 8 000 a to znamená, že zítra někomu z vás povezeme 5 000. Někomu, kdo má registraci na hitradio.cz. Ještě se registrovat stihnete. Šup, šup, šup, šup, šup. Jednoduchá věc, jo. Hlavně si registrujte místo, kde v 7:10 víte, že budete. To je totiž zásadní. V 7:10 se totiž od nás ze snídaně šampionů ozve tohle. No a to znamená, že musíte vyběhnout ven. Musíte naší hlídku chytit a říct, halo, to jsem já, dejte mi prachy. Oni vám ty peníze dají. Jo, tohle konkrétně říkat nemusíte. Ale doporučuji s registrací neotálet, protože zítra 5 000, ale v pátek. V pátek, dáme a pánové, velké finále a ve hře je 50 tisíc korun. Tak nečekejte a my se připomenem, jak napínavý to bylo ráno.
2: Zvoníme, zvoníme. Startuje 30 vteřin.
3: Já jsem napěta. Prosím, ať to dopadne. Osmička.
4: No my už je to taky přijeme.
3: Tak, prosím, prosím.
2: Kdo jste registrovaný? Pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní.
2: Paní.
3: Na vaše jméno.
5: Petra
3: je správně, je to tak?
4: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Peťo. Jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
5: Já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak teď to se nám teda bude o to líp.
4: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ráno.
5: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
2: Jo, koupit si něco hezkýho.
1: Další vrachy ti vezeme zase zítra.

0: No Mercy a Where Do You Go, posloucháte Hit Radio. 7:45, přeju krásný úterní večer. Doufám, že máte krásný večer. Co máte určitě, to je ten nejlepší soundtrack k tomu. To nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. No a za chvilku už tahle legendární rebelka. Avril Lavigne v nejlepším, čoukry, ostrý stíny, skvělý vlasy a Skater Boy. K tomu taky Scooter nebo Bon Jovi.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Krásný večer všem, 8. hodina, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a milénia. Na start další hodiny je tady Shirley.

éteru Hit Rádio a přeju krásný večer. Prosím vás, už jste někdy viděli pandu? Ideálně naživo? Protože je to zážitek, jo. Oni jsou to tak vlastně neohrabaný zvířata, že člověk nechápe, že ještě žijou. Stačí si pustit některý videa s nima, to je neskutečné. Zároveň jsou pandy dost nebezpečné, takže jako, že byste si řekli, půjdu pomazlet pandu, to úplně ne, i když na to vypadají. Ale prosím vás, ne všechno černobílý je nutně panda. V Číně se teď totiž provalilo, že jedna zoo používala nabarvený psy a vydávala je za malý pandy. Takový ty chundelatý bílý psy a oni jim akorát udělali černý fleky a tvrdili, že jsou to pandy. Nefakt v dnešní době už nevíte dne ani vteřiny, tak prosím vás, bacha na tyhle falešný pandy, ať nenaletíte. No, další hity k tomu, to je jistota. Modern Talk.

0: Bewitched a Selovi. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Doufám, že máte krásný večer. Hezký úterý, 8:45. Tak co? Jo, zvládli jste to dneska? Úplně v pohodě, mě to je jasné, ale další hity k tomu. Jo, pojďme spolu cestovat časem. Myslím si, že ty songy za to rozhodně stojí. Za chvilku. Ozzy Osbourne, taky Ingrid a taky Sandra. Maria Magdalena do uší už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolhni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.
5: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca Kola a Check-in Hotels.
6: Franto, co pak všechno se dá sušit?
7: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
6: A tvůj Bůček?
7: Ten už nestihneš.
8: Sušečky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo-elektro.cz.

Song, který je dneska ještě dojemnější než dřív. Ozzy Osbourne, See You On The Other Side. Posloucháte Hit Radio. A prosím vás, trošku se nám ty naše chytrý technologie začínají jako zvrhávat, jo? Že chlap sleduje svoji ženu vysavačem, dobře, no. Že vás televize odposlouchává, dejme tomu, jo. Ale prosím vás, v Německu teď zažili opravdu kuriózní zásah. Dálniční policie si to užila. Já jsem se úplně vrátila do tohohle seriálu, jo. A teď si to představte, dálniční policie se snaží dohonit na té dálnici robotický vysavač. Jo, je to tak. Prosím vás, tenhle přístroj se tam v plném provozu razil cestu mezi auty, než ho policisté lapili a uložili do služebního vozu jako zajištěnou věc.

robot si prostě asi řekl, že koberec v obýváku už ho nebaví. Že prostě by rád vyrazil do světa a užil si to vysávání ve větším stylu. A nebo prostě už ho nebavilo uklízet a chtěl na svobodu. Tak bohužel ho zastavili, ale jinak v Kobře 11 by se vyjímal. Další hity k tomu, tohle jsou Maxar a Real McCoy a Runaway.

0: a Alphavel. Krásný večer z Hit Rádia.
1: Díky, že i v úterý jste byli s námi. Doufám, že jste si tu jízdu a cestování časem opět užili. A samozřejmě, další songy za chvilku, já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si zbytek večera, těším se na vás samozřejmě zase zítra. No a za chvilku, třeba tahle pecka. Bloodhound Gang, taky YouTube nebo Kelly Family. Tak nikam nechoďte a ahoj.
2: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Určitě jste to slyšeli. Evropská unie zvažuje zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Ty do 15 by pak potřebovaly souhlas rodičů. Jak to vnímají pražští učitelé a obecně, jaký je jejich pohled na mobily ve škole, si budeme povídat s ředitelem základní školy Botičská v Praze Ondřejem Machu. A v kolika letech pozorujete u vás na základní škole, že děti dostávají mobily?
1: Myslím si, že se bavíme o nějaké třeba třetí, čtvrtá třída. Mm-hmm. Naštěstí ty děti na tom prvním stupni ty telefony zas až tolik jako nepoužívají, respektive ve škole vůbec, takže to u nich jakoby nevídám. Určitě si myslím, že čtvrtá, pátá třída, tam už mi to přijde, že to jako, že to mají všechny děti, to mají tak přijde.
0: A všimli jste si, že by děti byly ráno unavené z toho, že v noci nespí a scrollují na sociálních sítích?
1: No, když se bavíme potom třeba ty větší děti, myslím, že tak ta jako osmá, devátá třída, tak tam u některých se to dá vypozorovat, že tam ta únava jako je a ráno jsou takový trošku méně použitelný, ano.
0: A pomohl by podle vás zákaz třeba do 13 let, jak navrhuje Evropská komise?
1: Myslím si, že jsme to jako společnost nechali vyrůst do takových rozměrů, a teď myslím nejenom jako děti, ale i třeba nás dospělí, že nevím, jestli jako jeden zákaz, jestli to dokáže jako zvrátit. Určitě nějaké omezení by pomohlo, nevím, 13, to je takový zvláštní věk, ale tak je to napříč unii, takže asi je to nějak jako u nás si myslím, že by dávalo smysl být kategorie 12 let nebo 15 let, že jsme na to tak nějak zvyklí na tyhle věkový změny, že jo, 12, 15, 18. Takže určitě jakýkoliv zákaz regulace jakoby může pomoct, pokud teda se nenajdou nějaký cestičky, jak ty dospěláci jim budou pomáhat obcházet ta věková omezení.
0: A nebudou pak děti se zákazem trochu mimo kolektiv?
1: Troufám si tvrdit, že jako zůstane stranou, protože tím, jak se ten WhatsApp nebo jiné komunikační kanály de facto staly taky sociálníma sítěma, tak potom takové dítě, které by prostě bylo jako offline, tak je jakoby mimo, protože mi přijde, že dneska si děti i sebe menší, já nevím, že se potkají za 5 minut někde, tak si domlouvají prostě jako online, jo? Že si to neřeknou a prostě se domlouvají takhle, jsou na to jako hrozně zvyklí. Takže by pro takový dítě bylo těžký zůstat začleněný v tom kolektivu, nehledě na tom o tom, že si vlastně povídají o tom, co tam viděli, že jo, když na tom tráví x hodin, koukají prostě na ty krátké videa, tak si pak o tom jakoby povídají, že jo, co tam bylo, co tam viděli, co se tam děje. I to je věc, která potom, když to dítě tam není, nekouká na to prostě na to, co se tam děje v tom prostředí, tak pak je mimo, že jo, je mimo, no.
0: A vy jste na Botičské mobily ve škole zakázali?
1: My jsme po vzájemné dohodě s rodiči, což je jako důležitý, došli k tomu, že právě jsme mobilní telefony zakázali i o přestávkách, včetně velký přestávky, ale jsme v takovým jako lidským režimu, to znamená, že my to zařízení prostě jako neodebíráme, nepereme se s těma dětma, nepřetahujeme se o to, prostě ten mobilní telefon má být schovaný v tašce, v tichým režimu a použít ho může vlastně ten žák se souhlasem toho vyučujícího, že pak třeba jde do kanceláře si zavolat jako rodičů nebo napsat, nebo když se chce na něco podívat. Na prvním stupni nám to funguje jako, myslím si, bezvadně, na druhém stupni jakž tak, jakýkoliv zákaz pak přináší to, že prostě musíte provádět tu kontrolu a ne vždy to může být jakoby obou straně příjem.
0: Meta podle plánovaných změn bude muset prokázat, že její služby jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné již od samého začátku.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: i záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.

0: kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
2: Živá voda modrá. Sladkovodní expozice vás zve. Přijďte 26. září na Rybářovi žně do areálu Živá voda modrá. Čeká vás rodinná zábava i skvělá atmosféra. Pro prvních 100 návštěvníků máme rybí polévku zdarma. Zve vás Živá voda modrá. Živá voda modrá.cz.
3: Nebaví vás chodit do práce i o víkendu? Udělejte změnu. Objevte Mogador. Mogador v Otrokovicích má pro vás volné pozice operátora výroby, strojníka nebo údržbáře. Mogador. Práce v čisté potravinářské výrobě s nejmodernější technologií. Mogador. Práce, která má chuť. Více na mogador.cz/kariéra.
4: Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě s

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Hey, this is John Legend.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.

sauvage.

0: kompletní řešení pro váš interiér. Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz. Hit Radio.